prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cesta...

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Leopardie.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
7: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
0: 58.2 a 105.5 FM
8: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: To babe, no. To babe mi tam jako sedí na tebe. Jo? Trochu, jo.
1: Tak babe. To utnem.
0: Tak to utnem. Lidé, kteří nás poslouchají, neboli posluchači, tak by vždycky mohli typovat, která žena tady bude.
1: Tak typujte, typujte.
0: Tenhle týden jste se mi tady protočili všechny.
1: Ano, nekecej. No, no vidíš to, to nejlepší nakonec.
0: Káťa, Lucie a Káťa, jak říkáš, ale fakt, že jo. Tak dobré ráno, krásné, Káťo Podraská.
1: Krásné, dobré ráno. Pojďme na to, pojďme na zprávy. Írán pohrozil několika perskojazyčným médiím působícím v zahraničí. Mluvčí iránských ozbrojených sil mezi nimi jmenoval i rádio Farda, které provozuje rádio Svobodná Evropa se sídlem v Praze. Podle něj mohou tato média figurovat mezi vojenskými cíly Íránu. Obvinil je ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Čína po včerejší povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí. Nepál pohřešuje dalších nejméně 403 lidí, z nich 341 jsou cizinci. Bleskovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. A teď už Zuzka.
2: Přerov se chystá otevřít nové bezplatné parkoviště pro přibližně 200 vozidel. Odstavná plocha má od září sloužit dojíždějícím i majitelům dodávek, protože radnice připravuje zákaz parkování větších aut v ulicích. Zákaz nočního parkování v ulicích, jež v regionu zavedla města Olomouc a Prostějov. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do finále smíšené čtyřhry na tenisovém US Open. V semifinále v New Yorku porazili po dvou odvrácených matchbolech ruskou dvojici 5-4, 3-5 a 11-9.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice a hlavní tahy jsou v tuhle chvíli průjezdné plynulé. S omezením pak v průběhu dneška počítejte na silnici číslo 50 ve Starém Hrozenkově. Tady pracují silničáři.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude většinou oblačno, ale často budou převažovat oblaky vyššího patra. To znamená, že přes ně slunce bude prosvítat. Pršet by nemělo, ráno se mohou ojediněle objevovat mlhy. Ranní teploty by se měly pohybovat kolem 13 a přes den vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přibírá Bob Schwarz.
0: Oblaky vyššího patra. Jsem nikdy neslyšel. To zní dobře. No, tak jo. Tak z vyššího patra bude i vysílání ze třetího. Z Evropy 2. Tak dobré ráno.

0: 6 hodin, 16 minut, dobrý den,
1: dobré ráno.
0: To já úplně, myslím, že posluchači to musí slyšet v mém hlase, ten optimismus, ta radost z toho, že jsi tady ty, Káťo.
1: To je kvůli mně.
0: Určitě trošku taky.
1: Tak se zase uklidníme.
0: Ano. Zpátky na zem. Tak dobrý.
1: Jsem vydaná, že?
0: Čekaj, to je jak z nějakého filmu. To je z Vrchní prchni přece. Ježíš Maria, to je z Vrchní prchni, jak je taková ta scéna, jak vlastně on říká, že vždycky, když prostě vidí nějakou pohlednou ženu, ano, tak hned si velmi plasticky představuje, co všechno by se s ní dalo dělat. A je tam ta scéna poměrně odvážná, jak tam proti němu přece stojí, proti tomu knihkupci panu Abrahamovi, ano, jak tam stojí ta zákaznice. A jak ona říká, chtěla bych nějaký román. A on říká, počkej, nějaký, myslím, že román. A on říká, přečíst nebo prožít. A teď jsou tam jako ty prostředí, co on si představuje. A je tam takový moment, kdy jako je vidět, že to opravdu jsou nějaké intimní hrátky. A ona říká, jsem vdaná. No nic, tak to jsme dost odbočili teda. Já jsem chtěl se teďka vlastně hned vrhnout na to, co ty si otevřela ve zprávách, ale říkám si, že si to možná necháme až za chvíli. Že jsme se zatím takhle jako pozdravili.
1: To byla rozehřívačka. Teď.
0: Ano, my jsme rozehřáli i naše posluchače, doufáme. A přejeme vám dobré ráno a za chvíli jsme zpátky.
2: Maximum tvý muziky. Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
3: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
2: Vím, Pája.
3: Zkuste doplnit.
2: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
3: Ale C je správně.
2: A co nám Cejny nabídneš?
3: Mně nejde z pusy dát slovo.
2: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Ano.
4: A raz, dva, tři. Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
9: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
10: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
9: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
11: Voda už prostě nestačí.
12: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity.

0: Bojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
1: 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
7: Byla. To dobré začíná u nás.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
10: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
15: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
16: Figi Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigi Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
17: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
18: To jako mi dojímá.
17: A hvězdná porota.
19: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
17: Superstar. Od 2. září na Nově.
20: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 6 hodin 33 minut, tohle je čtvrteční ranní Evropa 2 a pojďme se ještě jednou podívat na dnešní zprávy. První ranní s Katkou Podrazkou.
1: Mám jí dát, jo.
0: No, tak buď pojďme. To dáš ty, nebo to nějakým způsobem amatérsky opíšu já.
1: Dobře, Irán totiž pohrozil několika perskojazyčným médiím působícím v zahraničí. Mluvčí iránských ozbrojených sil mezi nimi jmenoval i rádio Farda, které provozuje Rádio Svobodná Evropa se sídlem v Praze. Podle něj mohou tato média figurovat mezi vojenskými cíly Iránu, protože obvinil ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami.
0: Tak, abychom ještě podtrhli význam této zprávy, tak ještě ve středu v noci zasahovala před budovou Rádia Svobodná Evropa v Praze policie České republiky, která přijala oznámení o podezřelém zavazadle.
1: Ježiši.
0: Nález byl negativní, uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Takže
1: včera zapomněl kabel.
0: No tak, samozřejmě. To je jako prostě šílený. Tohle je, jako za mě, to je prostě hrozný. Když si veme, že vlastně jako Praha je v tuhle tu chvíli, ne, že bychom asi standardně nebyli jako cílem určitě některých bláznů tohoto druhu, ale teď vlastně je to jako trochu oficiálně. Víš, že jako když se něco stane někde, tak potom zpětně se k tomu někdo přihlásí. Ano. Ale tady nám dopředu jako říkají, jiná věc, jestli na to mají kapacity. To je další jako záležitost, ale přece jenom už prostě je to jako zasunutý, máš to v té hlavě, no. Tak jenom právě důležitá věc k tomu ještě. To Rádio Svobodná Evropa, aby jste měli představu, vy co třeba nejste v Praze, tak sídlí na stanici metra, se dá říct, Želivského, nebo taky Hagibor se ta oblast jmenuje. Ano. A Evropa 2 sídlí u stanice metra Želivského a taky Hagibor se to jmenuje. My jsme totiž vedle, my jsme sousedi.
1: My jsme sousedi, takže my jsme z toho trošku nervózní.
0: Ano, nás ta zpráva vyděsila ještě mnohem víc než jiné. Tak jenom, prosím vás, aby nedošlo k nějakému omylu, jestli nás teď poslouchají ti, co něco plánují, tak my jsme prostě jiný. My jsme ty vedle. Jo, aby nedošlo k omylu. A my nic, my jsme tady, já jsem tady proti Iránu posledních 10 let neřekl ani slovo. Maximum muziky.
2: Evropa 2. Všechno, co potřebujete na léto.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: To najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Je! Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Potřebujete si odpočinout?
9: Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
12: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
14: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talks.
15: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
14: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talks.
16: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
17: Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
18: Pigi, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
19: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
18: Já miluju samolepky, rybiček.
19: Hostý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
18: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
19: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
18: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
20: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
18: Juchu!

0: 6 hodin 47 minut posloucháte ve čtvrtek ráno Evropu 2. A Káťa ve zprávách tak trošku už avizovala, že se vracejí tropy.
1: Je to tak.
0: Jenom dnes a zítra? Mám pocit, že ano.
1: Zkoušíš,
0: ne, já jsem se díval, je to
1: dneska,
0: tak.
1: Dneska má být až 30 stupňů.
0: Ano.
1: Když se podíváme na zítřek, tak je zítra 28 až 32 na západě Čech kolem 26.
0: Ale...
1: A víkend 27, neděle až 30 stupňů.
0: Akorát mají to pak utnout bouřky trošku,
1: no
0: jsem se taky díval. No nic, tak prostě horko ještě stále nekončí, čili berte to jako jeden možná z posledních záchvěvů léta a o to víc si to pojďme užít. Ale teď je potřeba myslet na jednu věc, jako vždycky v horku, a to je co?
1: Hodně pít.
0: Je to tak, pitný režim. Tak přátelé, já jsem tomu nikdy nevěřil, ale teď vědecky se opravdu potvrzuje, že ve vedru je dobré pít horké nápoje. Kdy to zní divně,
1: kdo by to byl řek?
0: Ne, ale je to zvláštní, ne? Je to jako divný. My všichni jsme zvyklí si prostě dát něco vychlazeného, ideálně něco s ledem. Tak opravdu se to definitivně potvrzuje díky experimentu na Otavské univerzitě, kde vlastně potvrzují to, co dělají ty národy, které žijí v tom subsaharském pásmu a arabské národy, kdy vlastně oni pijí ten čaj nebo dokonce tu kávu horkou právě v těch největších vedrech. Jde o to, že když pijeme horké nápoje v horku, tak to vede k menšímu množství tepla uloženého v našem těle. Je to srozumitelné.
1: Moc ne, ale budeme tomu věřit.
0: Ne, no, dobře. Já se ještě pokusím to přímo tady na příkladu popsat, protože já jsem to dvakrát četl za sebou a na podruhý jsem to pochopil na půl, jo, tak schválně. Tuto teorii vyzkoušel vědecký tým na mužích, kteří jeli na kolech 75 minut při teplotě zhruba 24 stupňů Celsia. Takže vlastně si vytvářeli jakoby situaci toho opravdu horka, těch tropů. A byla teda nízká vlhkost, to je taky důležitá věc. No a během toho pokusu každý pil vodu o jiné teplotě. 1 stupeň, 5 stupňů, 10 stupňů, 37 stupňů a dokonce 50 stupňů. Jo? Takže horkou vlastně. No a teď to přijde. Při té nejteplejší, to znamená 50-stupňové teplotě tekutiny, tak se zvyšovalo pocení. A jak se pot odpařoval, tak tělo si ukládalo méně tepla než při konzumaci studené vody.
1: A teď si říkám, jestli to platí i v obráceně, že v zimě by si směl dát prostě kostky ledu.
0: No jasně, normálně.
1: Dokoliv.
0: Volizovat rampouchy, klasicky.
2: Evropa 2.

0: zase zprávy v 7 hodin s Katkou Podraskou.
1: Krásné dobré ráno, služba datová schránka finálně mění svou internetovou doménu. Uživatelé datových schránek ji mohou používat už jenom posledních pár hodin. Dnes mezi 8 a 9 večerní totiž proběhne finální přesměrování a službu nově budou mít k dispozici už pouze na adrese datovka.gov.cz. Češi už plánují podzimní dovolené, chtějí na ní být v průměru týden a utratit zhruba 8 tisíc korun. Vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu. V porovnání s loňskem plánují lidé častěji tuzemské pobyty, naopak do zahraničí se jich chystá méně. A teď už Zuzka.
2: V divadle Oskara Nedbala v Táboře pokračuje rekonstrukce velkého sálu. Ten dostane nové hlediště a osvětlovací a zvukovou kabinu. Novinkou bude i systém umělého dozvuku, který umožní víceúčelový provoz. První diváky přivítá příští rok v lednu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů z zahraničí. Pohyb skupin od středy monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Navíc do Polska pak přes Česko projíždí fanoušci z Chorvatska. V Česku se dnes hrají 3 odvetná utkání evropských pohárů, a to v Plzni, Jablonci a v Hradci Králové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 na 73. kilometru ve směru z Rozvadova do Prahy stojí porouchané auto s defektem, tak opatrně. No a kolona se nám vytvořila na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Zdržení pro osobní auta asi 10 minut.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Teď po ránu se ještě místy tvoří mlhy. V průběhu dne čekáme většinou polojasno. Večer bude od jihu západu oblačnost částečně přibývat. No a co se týče teplot, tak ty by nám dnes měly vyšplhat na 25 až 30 stupňů. Na Šumavě bude kolem 24 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Bob Schwarz.
0: Když je dobrá společnost, tak to letí, takže první hodina to úplně prosvištělo a před námi další hodina, tak si ji taky pojďme užít s Evropou 2.

0: Taky dneska je světový den jezer. K tomu se postavte, jak potřebujete, ideálně někde třeba na břehu toho jezera nějakého. Máme vlastně hrozně málo jezer, jsem si teďka uvědomil.
1: Máme málo jezer?
0: No jako Česko vlastně, my nejsme úplně, jako Rakousko pod náma, Švýcarsko, že jo, tam je jezer tři hodně prostě.
1: Ano,
0: je jich dost. A u nás vlastně jsou vodní plochy spíše umělého charakteru. Na to, že jsme jako vlastně rozvodí Evropy, že u nás, střecha se říká Evropy, že vlastně k nám jako prší a teče to do všech moří, které jsou v Evropě k dispozici. No a přitom jako jezera, co máme za jezera? Ale vážně, tak na Šumavě je pár jezer. A jinak všechno to jsou Lipno, není jezero, že jo?
1: Ještě vytáhni slepou mapu tady.
0: Já mám rád zeměpis, to je pravda, no. Tak prosím tě, zpátky k tomu kalendáriu. Světový den jezer, Otakarové. Jména nic moc dneska, já tady koukám fotbalista Deco, to by mohlo zaujmout tvého muže fotbalistu. Deco, víš, že byl fotbalista?
1: Nevím.
0: Deco, to je dobrý.
1: Žádnýho Deca neznám.
0: 10 Deco. No, pojďme tím pádem teda se ještě posunout ke včerejšku, protože my jsme včera úplně zapomněli zmínit jedno jméno, taky tady bylo kalendárium, ale nezaznělo jméno zpěvačky Haničky písničky, jak se říkalo, Hany Zagorové. Mám pocit, že Hana Zagorová byla a je zpěvačka umělkyně, kterou opravdu snad mají rádi všichni. Že je fakt tak, já vůbec nevím o nikom, kdo by řekl jako je Zagorka.
1: Ne, já jí miluju.
0: Ne, Zagorová prostě...
1: Já se dokonce takhle seznámila i se svým mužem na diskotéce.
0: Že jste si jako oba objednali písničku
1: ne,
0: od Haničky?
1: Po půlnoci začali hrát Hanu Zagorovou a my jsme oba dva vystartovali.
0: Na parketu spolu. Tak včera teda, 26. srpna, bohužel už to byly 4 roky. 4 roky od odchodu Hany Zagorové. No ale tím, že včera jsme to vlastně vůbec nereflektovali, tak pojďme si tuhle skvělou českou zpěvačku, umělkyni, podle mě strašně fajn ženskou, připomenout tady u nás na Evropě 2.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Soutěžte s vaší...
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 5-2.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
9: Kaufland Kart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Kart Extra. Kaufland.
11: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
12: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
19: No tak pojď zapel!
20: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
19: Tak dobře.
10: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
1: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
10: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
19: Breno. Podlaha dělá domov.
20: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
21: Piggy Mama je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na pigimama.cz. Pigimama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.pigimama.cz.
22: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
23: To jakoby dojímá.
22: A hvězdná porota.
24: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
22: Superstar. Od 2. září na Nově.
25: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
26: Zpátky k muzice.
27: Evropa 2.

et dans

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku. 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: 7 hodin 35 minut, posloucháte Evropu 2. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobrý den.
1: Já jsem vážná, já se omlouvám, tady jsem narazila na zprávu, která mě šokovala.
0: Až tak?
1: Je to tak.
0: Je pravda, abych jenom zase popsal situaci ve studiu, Katka před chvilinkou oněměla. Takže co se děje?
1: No, počkejte, až to uslyšíte, onemí to taky.
0: Co se děje?
1: Helejte, já jsem tady totiž se podívala, co se dělo na čínském veletrhu, prostě takových technologií, a představili tam, prosím vás, pěkně záchod, který za vámi sám přijede, když ho nejvíc potřebujete. Ale co je teda zajímavý, tak je to od společnosti, tady prostě to můžu říct, tady to nevadí, tady to nemusíme vypípat, i když možná je to společnost Jeban.
0: To stačí, ne?
1: Asi stačí. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
2: Evropa 2. Svět plný výhod. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
9: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
11: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
12: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
13: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
12: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
14: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
15: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Cesty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
16: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
17: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: 7 hodin 50 minut posloucháte Evropu 2 a my vám tady teď vlastně tak trošku dokážeme, potvrdíme to, co se říká, že všechny debaty a diskuze a konverzace končí u jednoho tématu.
1: Aha, tak my se asi vracíme k tématu, který jsme otevřeli jenom pár minut zpátky. Vracíme se k záchodu, je to tak.
0: Je to tak, tak bys to chtěla.
1: Já to nechtěla.
0: Ne, aha, takže...
1: Ale tebe to evidentně zaujalo. Přátelé, my jsme se bavili o novém záchodu, který byl představen na veletrhu v Číně. Stal se tady, nebo proběhlo to v červnu. No a představili tam záchod, který k vám sám přijede ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebujete.
0: Ano. Což jsme se tady zamysleli nad tím, jak ten záchod to vlastně pozná, že?
1: No pozná to jednoduše.
0: A nebo takhle, promiň, ještě, jako přijede. To je něco jako teda robotický vysavač, ten taky vlastně přijede, překoná i Prahy, že jo, dostane se. Tak to je podobná, podobný, ano. Takže musí být někde...
1: Jdeš na to dobře, Bobe.
0: Musí být někde v místě, kde teda má vlastně jako možnost
1: výstup,
0: vyjet.
1: No. Ano. Prahy jsou problém trošku.
0: No Prahy, dejme tomu, ale jako nějaká základna asi, ne? Nějaký čistící modul, kde ten záchod je připraven.
1: Ano.
0: No a když teda vycítí, že majitel ho potřebuje, přichází. Ano, no. Ano. A jak to vycítí?
1: Prosím tě, vycítí to tak, že ty si ho přivoláš. Jo,
0: okay,
1: jo, ty musíš mít buď ovladač a prostě dát tlačítko teda, ať přijede, že už je to jako akutní.
0: Jasně.
1: Jo. A nebo dokonce, a to je ještě vychytanější, že ho přivoláš hlasovým povelem, kterým si sám určíš. Jo, a nebo třeba takhle.
0: A nebo třeba klasika, no. Že jo? No ne, tak jako klasický zvuk známe záchoda je tohle. Jo. To je potom. A teď ukaž, co je předtím. Zatleskat teda,
1: jo,
0: nebo...
1: Počkej.
0: Takhle? Tak.
1: A jde?
0: Jo, jde
1: už
0: to na
1: jde?
0: Mě. Jde to na mě.
1: Jde to na tebe. Evropa 2. Maximum tvý muziky. My
2: favorite. Falcon uvádí... Strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než holko.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
5: A snaha zapadnout.
4: To je Matyáš.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.
5: Filtr. Od 2. září na ČT 1 a v iVysílání.
9: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
11: Pík mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
12: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
11: Já miluju samolepky, rybiček.
12: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
11: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
12: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
11: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
13: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
11: Juchu!
14: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
15: A můžu ještě něco říct?
16: No povídej.
15: To nejlepší rádio na světě.
16: Adame.
14: Bez generace E2 by to nešlo.
15: Děkuju moc.
14: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
17: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
9: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
9: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražská sportiáda.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Téměř 8:02, jdeme na další zprávy. Tady je Katka Podraská.
1: Krásné ráno, s novým školním rokem čeká pracovníky základních škol mnoho změn. Třeba povinnost mít asistenty pedagogů, nebude to ale snadné je najít. Některé školy už také postupně najíždějí na nové školní vzdělávací programy. Návštěvníci Beskyd i obyvatelé tamnějších obcí si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Šelma totiž byla spatřena včera v oblasti Zlatník, Klaus na Krásné. A teď už Zuzka.
2: Radiodiagnostické oddělení Českolipské nemocnice získalo po celkové modernizaci prostor také nový, plně automatizovaný rentgenový přístroj. Modernizace zahrnovala nové rozvody, podlahu, klimatizaci, úpravu kabinek nebo třeba nové radiologicky stíněné dveře. Na celý projekt nemocnice získala dotaci ve výši necelých 34 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem v roli střídajícího náhradníka prohráli doma s Fenerbahče 1-2 a Ligu mistrů si nezahrají. Spolu s tureckým klubem postupují Slovan Bratislava, AEK Athény a Viking Stavanger. Losování s účastí Pražské Slávie je na pořadu dnes. Poražené týmy budou zítra v osudí Evropské ligy společně se Spartou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte na silnici číslo 57 z Fulneku do Opavy. Opravuje se tady vozovka, konkrétně před Hradcem nad Moravicí. Zdrží vás to v obou směrech asi na 15 minut. No a kolony zdržují provoz taky na Pražském okruhu před Ořechem. V obou směrech popojíždí kolony a je to tady asi na 15 minut.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Teď po ránu se ještě místy mohou tvořit mlhy. V průběhu dne čekáme většinou polojasno, večer bude od jihu západu oblačnost částečně přibývat. No a teploty nám vyšplhají na 25 až 30 stupňů, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Bob Švarc.
0: Bob Švarc a Katka Podraská, nebo řekl bych dokonce Katka Podraská a Bob Švarc. Přesně tak. Tak ještě hodina společná před námi. To jsme rádi.

0: Evropu 2, 8 hodin 18 minut a pojďme se podívat na volby, které se pomalu blíží, komunální, senátní. Já jsem právě zjistil,
1: pomalu
0: že...
1: volby, jo, myslím, že jdem cvičit aerobik.
0: Tak ale jo, zase samozřejmě spousta lidí se musí procvičit právě i v tom volení, že jo, aby věděli, koho zvolit.
1: Já měla opět chuť si vzít křiklavě růžový legíny teďko.
0: A to můžeš jít k volbám takhle, běž takhle k volbám, to bude dobrý. Tak prosím tě, my jsme národ, co říká, tuším, že pejskařů, pivařů, turistů, my jsme národ kandidátů. Představ si, že letos v komunálních volbách podle ČSU, Českého statistického úřadu, tak kandiduje 190 153 kandidátů. To, když se jako vemeš na 10,5 milionovou zemi, je dost. 22 tisíc kandidátních listin, třeba v Praze, tak se uchází 1060 lidí o posty na 24 kandidátkách, ale jsou třeba obce přes 18 obcí, kde naopak bude jenom jedna kandidátka. Pak je jedna obec, která dokonce je taková kuriozní, Kateřinice na Vsetínsku, tam mají, prosím tě, rovných 30 kandidátek, ale na každé je jenom jeden člověk. Prostě takovýhle jako, já mám rád statistiky, ale pozor, tohle je nejlepší věk.
1: Přitom je to nuda, vej.
0: No, statistika nuda právě pro mě není, jo, ale pokusím se teď, i kdyby pro někoho byla, tak to trošku rozsvítím věkem průměrným kandidátů a nejnižším a nejvyšším. Takže prosím tě, průměrný věk, kolik by si řekla, že je kandidát jako průměrně 48 let, správně. 18letých je 643, jak se říká, že mladí lidé se nezajímají o politiku, tak jako 643 18letých za mě super. Žen mezi všemi uchazeči je 66 tisíc, takže je to 35% pro tebe, ale pojďme k tomu podle mě nejzajímavějšímu, a sice nejstarší kandidát, tak schválně, kolik mu je?
1: Ježišmarja.
0: Je to pan Viktor Rudiš, je to brněnský architekt a dokonce autor brněnského sídliště Lesná, Viktor Rudiš, kterému je, dámy a pánové, 99 let. Hezký, ne?
1: Tak to je slušný.
0: To je dost slušný.
1: Takhle, minimálně let. Bude velká party příští rok.
0: Velká party jednak na tom úřadě. Potom samozřejmě on, předpokládám, plánuje nekandidovat jenom jednou, takže za 4 roky další volební období si asi jako dá. Navíc by mě zajímalo, co je jako jeho předmětem zájmu tam v té politice. Já si myslím, že práce s mládeží. To určitě. A taky mě to tady ještě přivedlo na myšlenku, že vlastně teď se hodně spekuluje, on to sám rozvířil, ty spekulace, bývalý prezident Zeman, že jako jestli nebude kandidovat znova, protože podle ústavy by mohl, že jo, prezident Zeman vlastně, on...
1: Mohl by, jo.
0: No ta naše ústava, jak je prostě psaná tak jako poměrně jednoduše, tak tam je, že nesmí vlastně...
1: Za sebou.
0: Dvakrát a třikrát za sebou. Takže vlastně teoreticky, když tam teďka je ten mezičas, jakoby pro něj, no a on právě jakože váhá, že nechce být českým Bidenem, že mu bude 83 let, až budou vlastně volby panu Zemanovi, no tak ale proti tady panu kandidátovi, to je zajíc, že jo, Zeman?
1: Ne, mladice.
0: Zajíc, cucák.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Kaufland Card Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Petě, pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 8.32. Posloucháte Evropu 2, čtvrteční ranní, a my se teda teď vrhneme na jednu ryze praktickou informaci, aha, se kterou jsem přišel já.
1: Jak jinak?
0: No, já jsem jí totiž chtěl nedávat dnes a říkal jsem si až na víkend. Víš, že jako by to bylo praktické pro všechny, kteří se chystají na víkend třeba někam do přírody, na kole, a nějaký cyklový let, tak jsem si říkal, dám to až
1: ale my to chceme dneska.
0: Dobře, tak dobře. Tak jako takhle, ta informace je opravdu od člověka, který ví, který se pohybuje v oblasti cyklistiky. Jo?
1: Jo, takže my jdeme na kola.
0: No, jsem říkal cyklistika, ne? Jo. Jsem to říkal na kola. Cyklový let jsem říkal, kdo jde na cyklový let, kdo se chystá, no?
1: Dobře.
0: Tak je to přímo jako z rodiny našeho slavného závodníka pana Kreuzigera. Mm-hmm. Tak jsem se dověděl a teď se tě ptám, jestli ty to víš, já jsem to netušil. Jak často se má měnit helma, přilba? Pojďme se, takhle,
1: když
0: pojďme.
1: Když ti vyroste hlava.
0: Třeba, to je dobrý, to je chytrý. Pojďme se odpíchnout od toho, že samozřejmě helma je nutnost v dnešní době, jo? Že prostě spousta lidí ještě stále žehrá na to, že mají tvrdou lepku, že jsou tvrdohlaví, že ano. Tak já si pamatuju jako děti, že jsme jako
1: nejezdili.
0: V helmách teda, jezdili právě bez helm, bez přilep, no. To je špatně.
1: No tak, ale jak dlouho teda, nebo jak často bychom měli teda měnit tu helmu?
0: No hodně často. Fala. Každé 4 až 5 let.
1: A proč?
0: No, protože, a teď poslouchejte, přátelé, protože ta helma se vyrábí z materiálu, který v průběhu času tak degraduje, prostě ztrácí pevnost, zhoršuje se ta pevnost, měkne v podstatě zjednodušeně řečeno, no a tím pádem po těch 4 až 5, hele, 5 let, jo, 5 let prostě, tak po těch 5 letech, tak v podstatě ztrácí úplně svou funkčnost a tím pádem je, pojďme si říct, úplně k ničemu ta helma. Takže dokonce to je tak daleko, že když třeba se po těch 5 letech rozhodnete tu helmu vyhodit a koupit si helmu novou, tak tu starou byste měli ještě znehodnotit definitivně, aby to bylo jako evidentní, že už se nedá použít, aby třeba když ji dá někdo ke kontejneru, tak aby nedej bože někoho nenapadlo, že si ji veme, takže jenom je kladivem ji třeba rozbít nebo na ní šlápnout.
1: Promiň, mluvíš pořád o helmě.
0: No, a co tě napadlo?
1: Jak jsi říkal tu starou, víš?
0: Jo, ach jo. Ale informace praktická, ne? Tak myslete na to, přátelé. Evropa 2.
2: Letní výběr v Kauflandu.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Těší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž než si myslíte.
4: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražská sportiáda.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Posloucháte Evropu 2 v 8 hodin 49 minut. Dobře děláte, protože už je nás tady stále víc a víc. Ty chceš taky něco říct?
1: Jak psů nás je
0: tady. Psů. Spíš jak fan teda v tomhle případě.
1: No, že jsi tady ty, to je pravda, no.
0: Ty jsi drnda. Tak je tady Káťa, je tady samozřejmě už i fan, Ivana,
2: ano.
0: Ivča.
1: A Bob Ivča. Taky stále.
0: Bob stále
1: taky.
0: Bob.
2: Jak jsi říkal, ty jsi drnda, si řekl, doufám, řekl jsi drnda.
0: Asi jo,
2: protože to mě připomíná něco, to mě připomíná mýho dědu. My dneska chceme s Kuťákem řešit, co si třeba jsme si odnesli někdy ze vztahů s babičkou, s dědou, s prababičkou, s něco pamatujeme, si nás něco
0: dědictví
2: naučili.
0: Třeba.
2: Dědictví, bohužel, když si neodnese, tak si musíte odníst nějaký kraviny. A mě třeba děda říkal, ty jedna, drndo teda.
0: Říkal pindo, je? Ty říkal pindo.
2: A to, kdo fakt ne. A on ještě nás poslouchá, takže já zdravím Bohuše, Hrádek u Rokycan. Bohumil.
0: Ty, a co jsem já?
1: Bohuši.
2: Bohumil.
0: No jo, já jsem tvůj děda.
2: Ty mi drndo říkat nebudeš.
0: Počkej, ale ne, mě to ještě baví tohle. No, tohle téma mě baví. Takže co budete řešit? Budete řešit jakože slova třeba, jako archaizmy, co používají naši prarodiče?
2: No spíš nějaký kravinky, které třeba nám vštěpovali babička s dědou a nějak nám zůstaly, anebo kravinky, jakože vtipy, co dělali.
0: Okay.
2: Takový ty typu, jakože zatáhneš dědu za prst a on jakoby udělá zvuk, jo, že si prdnu. Takovýhle prostě jo. Věci, co? Znáte to, ne? Doufám, že se to nedělalo jenom
0: u nás. No, mám pocit, že... Ne, ale já třeba recepty musím říct, že to je něco, co vlastně to otevřete tohle téma, nebo když to neuděláte, vy uděláme to zítra s Káťou my. Totiž recepty po babičkách, tak většinou prostě s odchodem babiček odcházejí jako obecně, že jo?
1: No, se nepředají,
2: a to je, no, můj sen, to je můj sen dostat, ona má takový sešítek, to je prostě, to vypadá jak salát, jo, strašný, ale to potřebuju vzít jakoby před mojí mámou. Jestli mi rozumíte. Počkej,
0: ale...
2: Prostě to ukrást prakticky.
0: Ne, to je, to
2: až
0: je...
2: jednou přijdou ty strašný časy, že, to, že budeme dědit, jestli mi taky rozumíte.
0: No, jenomže fór je v tom, že teď ještě nebo možná dřív se jako fakt dědili ty recepty, jo? Že prostě po babičce se zdědila kuchařku. Po dnešních holkách si myslím, že zdědíš tak maximálně přístup na nějaký rozvozový služby. Tak zítra v 6. Ahoj! Evropa 2. 8.

0: Dobré dopoledne, posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Káťa Podrazká je tady s námi, má zprávy, pojďme se dát.
1: Krásné ráno. Na Česko se podle nejnovějších zpráv meteorologů ženou silné bouřky. Předtím nás ale čeká opět horko. Nejteplejším dnem týdne bude pátek. Nejvyšší teploty mohou stoupnout nad tropickou třicítku. Na jižní Moravě meteorologové očekávají až 33 stupňů. Bouřky pak přijdou zítra k večeru a v noci na sobotu. Od 6. září bude vstup do vybraných státních muzeí a galerií zdarma každou první neděli v měsíci. Do programu se zapojí desítky institucí, včetně Národního muzea, Národní galerie Praha, Moravské galerie v Brně nebo Muzea umění Olomouc. Opatření navazuje na pilotní projekt a podle ministerstva má pokračovat i v dalších letech. A teď už Zuzka.
2: Radiodiagnostické oddělení Českolipské nemocnice získalo po celkové modernizaci prostor také nový, plně automatizovaný rentgenový přístroj. Modernizace zahrnovala nové rozvody, podlahu, klimatizaci, úpravu kabinek nebo třeba nové radiologicky stíněné dveře. Na celý projekt nemocnice získala dotaci ve výši necelých 34 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: A já pokračuju skvělou zprávou, protože tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár 6-3, 1-6 a 10-6.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržení aktuálně čekejte na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, popojíždí se od sjezdu na Ostrovačice až k omezení na kilometru 196, je to skoro na půl hodiny. No a pozor taky na silnici číslo 16 z Mělníka na Slaný, tady je to asi na 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Teď po ránu a dopoledne se ještě mohou tvořit místy mlhy. Čekáme většinou v průběhu dne polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. No a nejvyšší teploty nám vyšplhají na 25 až 30 stupňů, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ivča a Koťák.
0: Máme pro vás špatnou nebo dobrou zprávu, vypadá to, že jsme tady s Ivankou dosti rozjívení.
4: Jsme rozjívení, protože tady stříkáme dezinfekční prostředky a budeme se taky bavit dneska o seniorech.
3: Evropa 2.

0: Třeba vám udělají radost, že, nevím,
1: zůstanou.
0: Že zůstanou.
1: A pak je tady Bob.
2: A pak je to tady takový ten host, kterýho si prostě pozvete jakoby na kávu a on, a já bych ještě

0: babičky a dědečkové.
1: Tak. Možná proto jsem tady zůstal, že už je mi to trochu blízký.
0: Kluci a holky, říkali jsme si, že babičky, dědové, jestli ještě máme i nemáme, to je vlastně teď jakoby jedno v tom případě, ale chci mluvit o tom, co si od nich pamatujeme. Můžou to být kravinky, můžou to být věci, jak vonily, může to být nějaký recept, jak říkal Bob.
2: Tak počkej, tak hele, úplnou náhodou teda musím říct, že když jsem odcházel z bytu, tak byť mám pocit, že vám to nesprostředkuje dobrý zážitek, jo? Ale mám to vystavený. Já se zase tak často neholím. Kolegové ví, že mi nerostou příliš vousy. Hmm. Ale když už se jednou takhle za čas oholím žiletkou, tak já tam mám pitralon. Což je legendární věc, kterou se...
0: Vlastně.
2: Co Bobe, že jo? Ty se ti možná dodnes...
1: A... Jasně, my to i pijem doma, ale to přesně jak říkáš, to vlastně dědečkové prostě neměli na výběr, že jo? Takže používali jednu vodu poholení a to byl právě pitralon. Podle mě se to vyrábělo někde v Neratovicích v chemičce.
2: Je to možný, no.
1: Eau de pitralon.
2: Ale jako je to, mě to, nevím, jako mě to voní docela fajn.
0: Já vám něco řeknu, když jsme u těch vůní. Já mám dědu, který, to je takový fešák, že kdyby tady prošel, tak se ho spletete třeba...
2: S Denirem.
0: Třeba s Milošem Pokorným.
2: Ještě?
0: Ne, je fakt skvělý, je fakt jako charismatický a je to takový Miloš Pokorný, když mýmu dědovi teda bylo jako 50 třeba, chápete? Takový tip.
2: Abyste pochopili, milí přátelé, naše studio sousedí se studiem Frekvence 1 a momentálně prošel Miloš Pokorný a ta asociace naskočila rovnou. Já mu to jdu říct a za chviličku pokračujeme s tématem.
3: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, ale na volka tří fajde.
1: Jo, faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
1: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
3: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky vás a užijte si to.
7: Soutěžte s vaší...
8: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
9: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
10: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
9: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
11: Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září. A hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucípaprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
17: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
18: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď výhodně. Vždycky.
19: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s klapka.

0: všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce Školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: No tak pojď zabel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggymama je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jako mi dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
10: Zpátky k muzice.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.
2: Umírám, celý se klepu

0: V éteru Evropy 2 Posted Geronimo. Máme 9 hodin 36 minut.
1: Zní to velmi dobře. My jsme tady s Koťákem rozpoutali mezi sebou, ještě mezi Bobem, který už tady není, debatu o seniorech a o seniorech, kteří nás svým způsobem ovlivnili. Já nevím, jestli jsi to měl taky, ale mě prostě babička s dědou, vlastně obě babičky a oba dědové ovlivnili nějakým způsobem, ale dejme tomu, že třeba jeden děda, který ještě žije a ještě jednou pozdravuju do Hrádku u Rokycan, tak ten mě ovlivnil prostě strašně moc, protože to byl vždycky chlápek, který prostě vůbec nepůsobil jako děda. Já totiž, když se řekne děda, tak si prostě vzpomenu na Samotě u lesa. Mm. Jak je tam ten teda samotný už děda, jak se oni k němu přistěhují, a on to je prostě děda. Má ten prostě baretek nějaký a teď tam je a teď tam řeší prostě tu sklizeň a tak. No a můj děda byl úplně jako někdo jiný, nebo je někdo jiný, a strašně mě to baví. Jemu udělá radost, když mu koupíš prostě k Vánocům opravdu drahý parfém, a s tím drahým parfémem, který si na sebe dá, chodí po tom malém městečku a vlastně říká, vždycky se vlastně směje trošku, což neříká teda těm lidem, ale říká, smrděj prostě ty lidi dneska. A já se tak, víš, Ivan, já se dokážu navodit, říkám, dědo, my to všichni cítíme, že dokážeš navodit. On prostě miluje parfémy, jo. Pro něj prostě značka Hugo Boss, to je jakoby, to je prostě, on je pak boss. A pamatuju si, když jsem byla malá, jak jezdil jakoby do Prahy vždycky za mnou a rád měl společnost, to byl a babička to samý, jo. Prostě mám na ně takový krásný vzpomínky. A mám jednu ale vzpomínku, no, promiň, chtěl jsem něco říct?
0: Já souhlasím hrozně, hezky se mi to poslouchá, protože si vybavuju svýho dědu. Oni jako tenkrát totiž, řekněme, ta mladistvá éra, ve které jsme my, tak to pro něj bylo v, nevím, v 60. letech. Mm. A on se uměl vždycky oblíknout tu košili, hodně často se nosili obleky a byť měl děda trochu kouty, tak on si to vždycky dokázal jako vyčesat pěkně, jakoby vygelovat tou pomádou a prostě měl štýl, ne že bych ho pamatoval tou dobou, ale zkrátka z fotek.
1: Tak odtud to máš, Ale pamatuju si i věci, nechci tady úplně jakoby skákat čipky do zadnice mým prarodičům, že jsou, i když tak jsou skvělí. Dělal mi i vždycky takový kraviny, které mě dokážou doteďka, tě říkám, doteďka. Ten starý blbec to dělá doteďka. Mě dokážou tak strašně naštvat a zároveň ale potěšit, že se mi se trošku skoro jakoby brče, když to teď říkám. Prostě můj děda, když jsem byla malá a začala jsem jíst sama lžičkou, tak se rozhodnul, že kdykoliv bude v mý přítomnosti a dám si lžičku do pusy, tak předvede zvuk, jakoby, že srkám. Takže si dává žičku do pusy, on udělá. A dělá to doteď, ať jsme kdekoliv, byla to moje promoce a obědy a svatební obědy moje dvakrát. A děda prostě
0: ještě
1: si nevyroste. A to je skvělý.
0: A to já teda mám úplně takovou jako malinkatou závěr, takovou vtipnou poznámku. V Japonsku jsem se potkal u stolu s takovým elegantním německým důchodcem, kterému bylo 80 let a 30 let žije v Japonsku, našel si tam manželku a já se ho ptám, jako toho stolu říkám, a máte děti a on? Zatím ne. No a když jsme u těch důchodců, pojďme se podívat na Mrázka u střednu.
2: Domov důchodců Hranice.
3: Prosím?
2: Domov důchodců.
3: Dobrý den, tady je Mrázek u střednu. Prosím vás, to jsou Krásněný?
2: Ano.
3: Hlejte se, já volám z Plzně, z Partizánský, z domova důchodců. Prosím vás jenom takhle pro moji informaci. Kolik tam je chovanců, prosím vás, u vás?
2: 60.
3: 60, jo? A který, jsou tam, prosím vás, nějaký jako sportovně trošku nadaný, jakože aspoň
2: ne,
3: trošičku...
2: my jsme domov důchodců, tady jsou staří.
3: To chápu, ale jestli tam nejsou nějaký, aspoň ty trošku nějaký sporty...
2: No, to nevím, jestli by se některý našel.
3: Myslíte, že jo?
2: Tady nic nedělají, tady jenom ležejí na posteli.
3: My totiž hledáme nějakýho sprintera.
2: Jo, tak to vůbec ne.
3: My totiž tady pořádáme akci pro důchodce a chceme udělat takovou družbu, jestli byste o to měli zájem.
2: No.
3: A my tady máme právě jednoho frajera, který běhá stovku, dělá to za 15 minut.
2: No, tak to je dobré.
3: A chtěli jsme právě někoho jako vyzkoušet jako s váma udělat takový jako turnaj menší. A my jsme si mysleli, jestli u vás není někdo jako nějaký sprinter nebo jaká skokanka.
2: No tak skokanka. U nás je to od 60 do 90, no, tak já nevím, co byste si představoval.
3: No to u nás taky, u nás jsou taky od 60 do 95, že jo?
2: No já nevím, no.
3: Takhle, máme tady ještě jednu disciplínu, ta není na rychlost.
2: No.
3: To je takzvaná královská disciplína. To je vytrvalostní běh, to se prostě z lajny rozběhnou.
2: No.
3: A teď běžej. Až do úplně vyčerpají.
2: No, aby nám tady potom někdo zbyl, tady je to samej kuřák, alkoholik. No, tak nevím, jestli z toho něco vyberem.
3: No to ne, to my, ne, my jako lidi, kteří prostě hlasají nebo kouří, to my nebereme, protože my chceme mít lidi, kteří mají formu.
2: No a to je tady vesměs.
3: Dobrý, hejte se.
2: No.
3: Sportu zdar.
2: No, naskle.
3: Naskle.
4: Žhavý novinky Evropy 2. Aleso a One Republic. Aleso a One Republic.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Haló, už máte svou...
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Kaufland Card Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota.domanský.cz.
8: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
9: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
10: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
9: Já miluju samolepky rybiček.
10: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
9: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
10: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
9: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
11: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
9: Juchu!
12: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
13: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září. Den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: A to bylo hezký. Posloucháte Evropu 2 takhle při čtvrtku, je 27. srpna a svátek má Otakar, tak vlastně Otakar, když se řekne, tak dřív by mě napadly úplně jiný jména, po tomto roce mě napadá jediný Otakar a to je vítěz jedné reality show, která prostě nemá obdoby, že jo?
1: Ota byl skvělej, to je souhlas, mě potom napadne ještě Marpo asi, že to je Otakar Petřina. No, pak... ale chtěl jsem tady zmínit jenom takovou jako chválu, jo? My jsme tady včera, pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že jsme tady včera řešili definici sidequestu, což znamená, že se občas naučíte něco nového, jo? Že prostě vystoupíte ze své komfortní zóny a nevím, začnete jezdit na kolečkových bruslích.
0: Nebo se začnete učit třeba čínsky.
1: Přesně tak.
0: A tak.
1: No a když jsme u těchto sidequestů, tak máme tady bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobodu, který spadl ze skateboardu.
0: Tomu se nesmíjeme.
1: Teda, ale jo, já jsem se tomu zasmál. No prostě pan ministr, já teďka nevím přesně kolik mu je, ale řekněme, že mu může být přes 60. On jezdil na skateboardu, no a bohužel upadl a rozsek si obočí a má monokl.
0: Má monokl, má zjizvenou, teď je vlastně to takový Scarface skateboardovej. Víš, na co jsem si hned vzpomněla, jak jsem Cyrila viděla na těch fotkách, tak jsem si vzpomněla na to, jak jsme s kámoškou chodili, že jsme jako byli pražský, nebo jsme pražský a chodili jsme na stary nakoukat na ty velký frajery, víš, jako kdyby, jak skateujou. A teď úplně jsem si jako
1: Na Stalina.
0: Jo, jo. A teď úplně jsem si vybavila, kdyby jsme tam prostě, dělala jsem takový flashback, kdyby jsme tam prostě seděli a teď prostě najednou vidíme Cyrila a jenom prostě kámoška řekne, ten je hodně hustej.
1: Cyril Svoboda dává prostě olíčko.
0: Why not?
1: A Max Habanec, ty bláho, ten je hustej.
0: Kluci, kdo ho sponzoruje?
1: Já se omlouvám, přátelé, tak chyba lávky. Podle něj za tento pád jeho mohl záludně umístěný skateboard. Takže nebyl to sidequest.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
5: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
6: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
5: Já miluju samolepky, rybiček.
6: Hostý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
5: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
6: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
5: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
7: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
5: Juchu!
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
8: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září. Den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Ladíte Maximum muziky Evropy 2 a jednu minutku po 10. hodině tady Káťa Podrazka přináší zprávy.
1: Krásné dopoledne. Hasiči v noci na dnešek zasahovali u požáru výškového bytového domu v Chodově na Sokolovsku. Hořelo v suterénu objektu a kouř se šířil do společných prostor. Zdravotníci odvezli 9 lidí nadýchaných kouře. Nezaměstnaní se příští rok zřejmě pohorší. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, který jim sníží podporu. Někteří lidé bez práce dostanou až o 1000 korun méně. Kabinet Andreje Babiše tím ruší reformu bývalé vlády Petra Fialy, která podporu zvedla. A teď už Zuzka.
2: Obnova unikátní prvorepublikové sportovní haly v Krnově skončila. Památka z dílny krnovského rodáka a významného vídeňského architekta Leopolda Bauera vypadá stejně, jako když byla před bezmála 100 lety poprvé otevřena. Sportovci se do ní vrátí v září. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalistky Sparty porazily doma v úvodním utkání závěrečného třetího předkola Ligy mistryň Servette Geneva 3-2. Odveta ve Švýcarsku se hraje za týden. Stejným poměrem na hřišti Sarajeva zvítězil Liberec v úvodním předkole slabšího evropského poháru.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržení stále čekejte na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, popojíždí se od sjezdu na Ostrovačice až k omezení na kilometru 196, je to skoro na půl hodiny. No a pozor taky na silnici číslo 16 z Mělníka na Slaný, tady je kolona přibližně na 10 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2, gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká polojasná až skoro jasná obloha, teď je dopoledne ještě ojediněle s mlhami, k večeru pak čekáme na západě a jihozápadě přibývání oblačnosti, no a nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Ivča a Koťák.
0: V této hodině vás pozveme na exhibici, která se týká Harryho Pottera. No a kdo by Harryho nemiloval, buďte s námi, dozvíte se něco zajímavého. Evropa 2.

0: tomuhle já říkám takový jako nafanklej pop, co je za námi Leony a taky Callum Scott a State. Mám radost, že tady to hrajeme na Evropě 2 a mám taky radost, že na Evropě 2 ctíme takový velký fenomény a legendy, který milujeme sami, že?
1: Děkuju.
0: Tebe jsem nemyslela, myslela jsem nikoho podobného.
1: Tak to musí být jedině Harry Potter, jinak si to nedovedu představit.
0: Je to Harry Potter. A my budeme soutěžit, protože existuje teď skvělá výstava, skvělá exhibition, viď?
1: No je to tak, já přemýšlím, jak to uvíst, protože Harry Potter je fenomén. Evropa 2 vás chce pozvat na výstavu Harry Potter The Exhibition a přináší vám soutěž, ve které můžete vyhrávat vlastně celý tento týden, i když teda dneska je čtvrtek, ale mohli jste vyhrávat originální dárky z výstavy se znaky jednotlivých kolejí v originální látkové tašce a vstupenky pro celou rodinu a v pátek dokonce VIP vstupenky. Tahle ta akce, věřte mi, vím to naprosto jistě, bude úplně narvaná. Je možný, že brzo ty lístky ani nebudou, takže Evropa 2 vám je může zprostředkovat, včetně merchandisingu zdarma.
0: A to je krásný partnerství. Zítra určitě, jak říkal Koťák, taky můžete vyhrávat, ale teď můžete vyhrávat právě teď, protože merchandising k výstavě Harry Potter The Exhibition plus 4 vstupenky na tady tu výstavu Harry Potter The Exhibition, tak to už právě za chvíli. Co jim dáme za nějakou podmínku? Nic jsme hodný.
1: No tak počkej, tak já bych se nad tím zamyslel. No i tak, jak se třeba jmenuje hlavní představitel. Jako
0: Harry Potter?
1: No ne, ale jak se jmenuje ten člověk, co ho hrál? Třeba nevím.
0: Já bych dneska po nich nic nechtěla. Třeba jenom uslyšej prostě někoho, kdo je fakt skvělej taky.
1: Ale poslouchej, ty vlastně přijdeš potom, když to vyhraješ dneska, tak pak můžeš dorazit do kanclu a budeš nomé tam flexit s kovovým termohrnkem, s brčkem a erbem Mrzimoru.
0: Ježiš, to je nádhera.
1: Ale no. A já teda ještě dám takovou malinkatou vsuvku. Já jsem nedávno tady v Praze objevil takový jakoby krámek, nebudu mu dělat reklamu, kde prodávají opravdu kvalitně provedený věci z Harryho Pottera. Mm-hmm. Koupil jsem svýmu malinkatýmu bráškoj tu bezovou hůlku. A mají tam třeba i bombony, které chutné jako zvracení a takovýhle vlastně vychytávky. A je to strašně poctivě zpracovaný a takhle poctivě zpracovaný budou i ty věci, které dneska můžete vyhrát. Takže.
0: Jestli je něco poctivě taky zpracovaný, tak je to určitě hudba Evy Farný a vy až ji uslyšíte, tak byste mohli zavolat k nám do studia, když budete jako třetí, tak máte velkou šanci. Možná prostě nemáte jenom šanci, ale je to všechno vaše.
1: 257 400 888.

0: Ježíš, ta je dobrá, Eva Farna, Éter Evropy 2 v čase 10 hodin, 22 minut, já jsem Koťák a se mnou tady taky Ivča.
1: Dobrý je taky Harry Potter a taky výstava, která se ho tak nějak jako velmi týká. Ano, vy se teď můžete dostat na Harry Potter The Exhibition, která se koná v PVA Expo Praha Letňanech. Dneska můžete vyhrát merchandising k výstavě Harry Potter The Exhibition a taky 4 vstupenky na tady tu parádu.
0: Ale myslíš, že nám někdo zavolal?
1: Já myslím, že
0: ano. Je tady naše hotlinka úplně rozhavená. Volá.

0: Voláte, voláte a my teďka vezmeme někoho do vysílání. Tady je Koťák a Ivča, kdo je na druhé straně aparátu.
1: Haló?
2: Dobrý den, ahoj, ahoj.
0: Už jsem se lek, Bráško.
1: Já taky.
0: Už jsem se lek, že tam nikdo nebude. Tak jak se jmenuješ, odkud voláš?
2: Jsem tady, ahoj. Ahoj, volám Pardubic.
0: Tak zdravíme Pardubice a tvoje jméno?
2: Vítek.
0: Víča.
1: Vítku, jak v Pardubicích máte rádi takhle Harryho Pottera?
2: Milujeme Harryho Pottera.
0: Celý Pardubice.
1: Ten asi ten merch a ty vstupenky chce. Milujeme Harryho.
0: On chce tu mrzimorý termosku. Tak jo, my jsme slíbili, že nemáme žádnou soutěžní otázku, ale vymysleli jsme si tak jenom tak jakoby pro zábavu, jak se jmenuje hlavní představitel Harryho Pottera, který ho hrál. Je to Daniel Radcliffe, přesně tak.
1: Pardubice slaví, Vítek slaví a ty vezmeš nějaký lidi pravděpodobně na exhibition Harry Potter. Těšíš se teda moc?
2: No, těším se moc.
0: No a kdybyste tedy neměli tolik štěstí, jako má tady pardubický Vítek, tak chceme doplnit, že můžete lístky získat nebo koupit respektive na goout.cz a více informací naleznete na www.harrypotterexhibition.com/cs. Vítěho, vydrž nám na telefonu a vy, milí posluchači, teďka pro vás máme reklamy.
3: Se, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
4: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
5: On se šera sám už má jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
4: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
6: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče bytě.
4: Song za trest.
7: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
4: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
8: Soutěžte s vaší
9: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
10: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
11: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
10: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
12: Kaufland Kart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Kart Extra. Kaufland.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
16: Je, schořela mi kulma.
17: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
20: Vytvořeno s použitím AI.
21: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
22: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
23: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
24: $200 000 měsíčně na celých 20 let?
0: To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
8: To jako mi dojímá.
2: A hvězdná porota.
24: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
25: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
26: Zpátky k muzice.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 10 hodin 41 minut. My jsme tady v minulém vstupu předali cenu na exhibici Harryho Pottera a jak už to tak v životě bývá, mě to vždycky dovede k něčemu. Dva dny zpátky jsem nemohl spát, tak jsem si sedl jakoby k televizi a začal jsem si pouštět sestřihy SNL. Saturday Night Live, je to sketchový formát, je to všechno, je tam jako absurdní.
1: Komediální takový formát.
0: A většinou se v těle těch, většinou ta Saturday Night Live má nějakou sestavu herců, kteří jsou buď to, já nevím, třeba 5 let, 8 let, 10 let součástí toho SNL, takže to má nějaký stálý herce, ale co je jako fantastický, vždycky tam hostuje třeba nějaká celebrita typu Ryan Gosling. Jedna z mých nejoblíbenějších je pochopitelně Papyrus, kde Ryan Gosling hraje chlapíka, který... Co je na mě děláš tady rukama?
1: Nic,
0: dobře. A,
1: že ti mám ráda, ať pokračuješ.
0: Dobře. Kde hraje Ryan Gosling chlapíka, který se dojímá tím, že nejdražší film historie, což je Avatar, má fond vlastně v logu toho Avatara, když si představíte ten filmový plakát, takže ten fond je Papyrus, což je ten nejzákladnější fond, který najdete ve Wordu a je kolem toho úžasná sketch. No a teďka, abych se dostal k tomu Harry Potterovi, tak Harry Potter bude mít svůj seriál a oni udělali parodii na Harryho Pottera, kde...
1: Já asi vím, co myslíš.
0: Je to parodie na Harryho Pottera. Když si představíte Heated Rivalry, teda ten seriál s těma hokejistama, co se mají rádi.
1: Má homosexuální tematiku.
0: Má hodně homosexuální
1: tématiku.
0: Hodně
1: se o tom mluvilo, ano.
0: Teď si představte to SNL, kde...
1: Prostě tu homosexuální tématiku dali do Harryho Pottera.
0: Přenesený do Harryho Pottera a je to teda jako fantastický. Hraje tam klučina, jehož jméno si nevybavím, ale je to jeden z hlavních představitelů Stranger Things. A mají sexuální jako kdyby zápletku s Ronem. Takže tam je Ron.
1: Jsou tam hulky?
0: Ne, oni tam třeba jezdí na koštěti.
1: Jsou tam košťata.
0: No, musíte si to pustit, protože tohle to se nedá přenést. No. Tak to taky je jenom taková malinkatá vsuvka. Pokud milujete SNL stejně jako já, tak si to dejte.
1: Jak říká Ricky Gervais, prostě neexistuje špatný for. For je prostě for a SNL to dokazuje každým coulem.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Lorenzo. Jesse a Chris Lorenzo. Europa 2. Maximum nový muziky.
1: Svět plný výhod.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
1: vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
2: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražská sportiáda.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při čtvrtku. Už je tady s náma Pavel Cejnar. Čau, Pavle. Nazdar, nazdar, nazdar.
1: Tak jo, promiň, já jsem, ano. Totiž, Pavel, my tady máme velký, krásný stůl a máme tady, Pavel si tentokrát sedl do pozice zprávaře, to asi nebude.
2: Já si sem sedám každý den.
1: Fakticky?
2: No jasně.
1: No tak jo.
2: Protože v pozici druhého speakera je Ivanka přeci.
1: Já myslím, že půjdeš na dvojku nebo na trojku.
0: No, no, tak,
1: tak na co se můžeme těšit?
0: Tam jsme si sedli prostě.
2: Jo.
0: No.
1: Na co se můžeme těšit?
2: No, můžeme se těšit na spoustu témat, jelikož je před náma víkend poslední prázdninovej, tak hodně pozvánek budu mít.
1: Výborně, no a v tuto chvíli, protože je čtvrtek, což je můj oblíbený den, tedy den filmových premiér, pojďme se podívat do kina.
3: Evropa 2. Action. Novinky v kinech. I've done
4: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit, a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet. I need to finish this. Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent, a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: 11. hodina mezi námi, ladí vás Evropa 2, Kačka je tady, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hezké dopoledne, pojďme na zprávy Evropy 2.
1: Hezké dopoledne. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být v tuto chvíli podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže desítky českých turistů. Žádný z nich by neměl být povodněmi přímo zasažený. Situaci ale kanceláře nadále vyhodnocují. Povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Evropané se vrací k hotovosti. Odborníci současnou situaci označují za bankovkový paradox. Ač lidé platí stále častěji bezhotovostně, hotovost si drží stále více, a to kvůli obavám z válek, kybernetických útoků nebo výpadků platebních systémů. A teď už Zuzka.
2: Už na podzim budou mít pardubičtí otužilci možnost ponořit se do řeky Labe z nové sluneční pláže. Nový veřejný prostor u vody vzniká na pravém břehu Labe nedaleko Vonkova mostu. Budovat ji začal druhý městský obvod. Projekt promění dosud málo využívané místo v odpočinkovou zónu s dřevěnou terasou, lavičkami, ohništěm i schody vedoucími až k řece. Hotovo by mělo být do konce října letošního roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Po 90 minutách skončil zápas 1-1. Do třetího kola postoupilo dalších 6 mužstev z nejvyšší soutěže. Mladá Boleslav, Liberec, Teplice, Pardubice, Slovácko a Artis Brno.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 na 11. kilometru ve směru k polským hranicím. Máme tady hlášenou porouchanou dodávku a nehoda pak blokuje provoz v Liberci, konkrétně v Hejnické ulici. Tady se srazila 3 osobní auta.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně polojasno až skoro jasno, k večeru ale očekáváme na západě a jihozápadě přibývání oblačnosti a teploty nám dneska vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pája Cejnár.
0: Teď nad tím přemýšlím, protože já jsem takový jako sportovního typu, když divizní tým porazí vlastně ten prvoligový,
1: no jo,
0: to muselo být
1: v Kozlovicích veselo.
0: To jo, to muselo být rachot, podle mě tam slavě ještě teď. No jo, tak jo. Velká gratulace. Čtvrtek, Evropa 2, 4 minuty po 11. hodině. Ode mne dobrá muzika, která vám naladí dobrou náladu. Tomas Robin, ale teď Damiano David. Hezkej čtvrtek, tady je vaše Evropa 2.

가까워진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Je tady finále letošních prázdnin roku 2026 a je toho mnoho, co se dá dělat. Takže hnedka takhle na úvod já vám přeju, vám všem, ať pracujete nebo odpočíváte, prázdninujete nebo cestujete, vám všem přeju krásný čtvrtek. Tady je vaše Evropa 2.
1: Ať máte krásný den.
2: Krásná píseň.
1: Krásné.
2: Krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den.
2: Na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně.
2: Krásný.
1: Krásné.
2: Krásný.
1: Krásný den s Evropou 2.
3: Pavel Cejnar. Evropa 2. Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
4: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
5: And it's Chuck from the band Simple Plan. And you're hanging out with us right here on Europe 2.
6: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2.
7: Love before you.
8: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
3: Evropa 2.
9: A raz, dva, tři.
10: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
11: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
10: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
12: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
13: 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
14: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
17: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
18: Myslím, že to bude za C. Gumák.
17: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
19: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
20: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
21: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
22: Nenechte si ujít v České televizi.
23: Měli jste byl fajn.
24: V 16 se všechno láme.
23: Je to jiný než holko.
24: První vztahy. První rozhodnutí.
25: Říkal jsi, že má holku?
24: Jo. A snaha zapadnout.
23: To je Matyáš.
24: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
26: Je Radek doma?
27: Toho ti nic není.
24: Filtr. Od 2. září na ČT 1 a v i vysílání.
28: Zpátky k muzice.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: James Harris na Evropě 2 a pohodovej song. Časomíra ukazuje, že máme 2:00 po 12. Posloucháte Evropu 2, jedeme živě. Jsme tady ve studiu a to je vlastně kouzlo toho rádia oproti těm všem různým hudebním platformám, že jedeme živě, reagujeme, říkáme čas a reagujeme na to dění kolem sebe, na aktuální počasí, aktuální dopravní servis a tak podobně. To je výhoda živýho rádia. Dále je výhoda třeba živého ranního televizního vysílání. Mimochodem, mám tady jeden takovej příběh, který se stal pár dní nazpátek, ne tady u nás v České republice, ale v Americe. A je to vlastně, vyplývá to z toho, že i tam jedou opravdu živě, že vlastně celý to vysílání, jak to rádio, tak to televize, je živej organismus a to je na tomto skvostný. Tomu by se mělo dávat přednost a to by vás na tom mělo bavit. Takže detaily toho, co se může stát v rádiu anebo v televizi, už za chviličku. Do té doby Rasmus, Cyril, a nebo se napijeme a osvěžíme se malinovým sirupem a kapelou Miraj. Tak hezký čtvrtek, ať vám chutná Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
3: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
7: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
7: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.

0: Doufám, že vám chutnal malinový sirup a lámiraj. Za chviličku Loren a taky Tate McRae. A na 12. hodinu připravujeme čerstvé zprávy. Před chviličkou jsem mluvil o tom, že rádio a televize je opravdu živý organismus a mám tady vlastně takový případ, který se stal v Americe. Představte si ranní vysílání v televizi v Americe, jo, tak to jako swinguje, pěkně to jede, já nevím, od 17:30 tam vysílají, nebo od 18:00, jako my tady v rádiu. A najednou je tam moderátorka, která pustí reportáž, která je zhruba asi tak jako na minutu a půl a na dvě minuty. A je to opravdu všechno připravený, ten scénář minutový a tak podobně. No a když je vlastně ta moderátorka uvedla tu reportáž, tak si říká dvě minutky a normálně čekala v tom studiu před tou kamerou, šla ta reportáž mezi tím do té televize a ona normálně usnula. A teď ta reportáž skončila a najednou záběr na ní a teď ona úplně takový to... A probrala se, já nevím, trvalo to třeba pár vteřin, ale bylo to tam a okamžitě ty záběry obletěly kompletně celý svět. Teď ona samozřejmě velký strach, že přijde o práci, protože uvozovkách jako pochybila, ale ne, všichni se jí zastali, mohlo se to stát, dvě malí děti, spala krátce, no ale pozor, to, že to oběhlo kompletně celý svět na to její ranní vysílání, tak takovouhle reklamu si nekoupíte a mně se líbilo, že všichni se za ní postavili. Takže je vidět, že to je živý organismus, co se bude dít tady u nás příští týden, kdy nastoupí do nové sezóny Leoš a jeho ranní show Evropy 2, tak na to si nějaký den musíme počkat, ale... Určitě se shodneme na tom, že všichni se těšíme. Ať už je tady příští týden. Tak hezký čtvrtek, Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. Evropa 2.

0: Dvě minuty popolední pouštím do éteru Káťu Podrazkou. Jsi připravená?
1: Ano, krásné poledne.
0: Čerstvé zprávy Evropy 2 jsou tady.
1: Zítra ráno nás čeká v Česku další nebeská podívaná, částečné zatmění měsíce. Vidět ho můžeme už v půl páté, kdy se úplněk začne schovávat do zemského stínu. Maximální fáze jevu ale nastane v 6 hodin a 13 minut. To se zakryje asi 90% úplňkového kotouče. Dětí v mateřských školách ubývá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé od školního roku 2012-2013 méně než 350 tisíc. Jejich počet se snižoval třetím rokem v řadě. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. A teď už Zuzka.
2: Přerov se chystá otevřít nové bezplatné parkoviště pro přibližně 200 vozidel. Odstavná plocha má od září sloužit dojíždějícím i majitelům dodávek, protože radnice připravuje zákaz parkování větších aut v ulicích. Zákaz nočního parkování v ulicích jež v regionu zavedla města Olomouc a Prostějov. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Informace o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb skupin od včerejšího dne monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Navíc do Polska pak přes Česko projíždí fanoušci z Chorvatska. V Česku se dnes hrají tři odvetná utkání evropských pohárů, a to v Plzni, Jablonci a v Hradce Králové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Do kolony vyjedete v omezení Zasadskou, na 30. kilometru stojí v omezení porouchaná dodávka. No a komplikace pak hlásí taky silnice číslo 38 z Golčova Jeníkova do Čáslavy. Za obcí Horky se tady totiž srazila dvě osobní auta.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně polojasno až skoro jasno, k večeru ale očekáváme na západě a jihozápadě přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pája Cejnar.
0: Popolední si dáme, budou Sophie Liz Baxter, ale teď Miles Smith, Heaven, tak hezký čtvrtek a dobrou chuť k obědu, to vám přeje Evropa 2.

Sophia Lis Baxter, písnička v novém kabátě, v takovém lehkém tanečním mixu. To je prostě pecka. Teď Fate Magazine Runway, za chviličku Michal Schulte. A já vám přeju stále hezký čtvrtek, máme 12,5 minuty popolední. A Otakarové, ne Oskarové, ale Otakarové mají svátek, nezapomeňte na ně. Tak gratulace a hezký den.

0: Evropa 2 za chviličku, Mimi Web, taky Black Eyed Peas anebo Lenny z našeho teď už odpoledního maxima muziky Evropy 2. Tak pokud obědváte, ještě jednou dobrou chuť vám přeju. Tady u nás, já nevím, i v tomhle tom prázdninovém a dá se říct i na mnoha místech prosuněném dni se servírovaly bramborové špaličky, kachinka a červené zelí. Oh, inspirace pro vás. Ať už si budete dávat cokoliv, tak vám přeju samozřejmě, ať vám to chutná. Pokud má někdo z vás občas stres, jo, a já si myslím, že občas takovej ten lehkej, zdravej, tak není vůbec špatný, ale pokud máte stres a chtěli byste se ho zbavit, tak jsem se dozvěděl, jak tak učinit.
1: Nastav uši hvězda.
2: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
6: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
12: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
13: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
13: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
12: Více informací v restauracích KFC.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Piggy Máma je tu pro vás. Nejaktuálnější témata z oblasti rodičovství, rozhovory, recepty pro maminky a děti, tipy a rady odborníků, pozvánky na akce pro celou rodinu, nápady na tvoření, videopořad a podcast Maminkář. To vše najdete na piggymama.cz. Piggy Máma je univerzálním rádcem pro moderní rodiče. Více na www.piggymama.cz.
16: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
17: To jako mi dojímá.
16: A hvězdná porota.
18: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
16: Superstar. Od 2. září na Nově.
19: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
20: Zpátky k muzice.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Hezký čtvrtek vám přeju. Tak mluvím k vám, našim posluchačům, a ptám se, jestli máte někdy stresový situace. Tak je samozřejmě na světě docela dost. Tak se tolik nestresujte a jak vůbec pracujete, abyste se toho stresu zbavili, jo? No tak dobrá je muzika, za chviličku Alex Warren, Lost Frequencies anebo Kid Laroi. To je, dá se říct, až antistresový. No ale pozor, věděli jste, že vlašský ořechy, obyčejný vlašský ořechy jsou pravým darem přírody. Je to nejen o tom, že jsou zdrojem vitaminů a živin, tak pozor, když to budu jmenovat, jo, je to opravdu hodně. Takovým malinkým vlašským ořechu je vápník, železo, hořčík, fosfor, draslík, sodík, zinek, měď, mangan, selen, vitamíny C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, EK, beta-karoten, lutein a zeaxantin, jo. Ale pozor, proti stresu si je můžete pořídit i vy, který třeba na to máte alergii, protože nebudete je jíst. Jo, to je až jako na tom druhém místě. Vezmete si dva vlašské ořechy do ruky. Je jedno, jestli do levý nebo do pravý, dva. Potom je jako mírně sevřete a budete si je jako točit v té dlani, v té ruce, jo. Stačí 2 minuty a během dvou minut se prej zbavíte totálně stresu. Já jsem to teda neskoušel, ten návod vidím jako poprvý, už jsem o tom někde slyšel, ale je to o tom oskusit a uvidíme. Tak držím palce, tak proti stresu taky muzika, o tý jsem mluvil a já vám přeju, ať jste bez stresu a máte hezký den, hezký čtvrtek s Evropou 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Fabien. Maximum nový muziky.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž než si myslíte.
6: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
7: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
6: Já miluju samolepky, rybiček.
7: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
6: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
7: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
6: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
8: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
6: Juchu!
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy. Držíme ti flek i v písku. Evropa 2. 103,6 FM.

0: Coldplay na Evropě 2, za chvíličku Bonnie M s Rehabem, Sunny, Bruno Mars a nebo Jonas Brothers, a na 13. připravujeme čerstvé zprávy. Mám tady luxusní zprávu pro všechny milovníky Harryho Stylese. Harry Styles totiž odhalil svůj rituál po každém koncertě. Věděli jste o tom, že nějaký rituál má a jak to vypadá? Dočtete se aktuálně na našich stránkách Evropa2.cz. No a tam budete taky, když už tam budete, tak tam se dočtete, že Slovenka Adéla vyvolala šílenství. Na její koncert stálo ve frontě 60 tisíc lidí. O co se jedná? Další zprávy zjistíte, když si třeba teď hned kliknete na Evropa2.cz.
1: Tvoje léto na maximum.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Evropa 2.

0: právě odzvonila 13. hodina, ta čtvrteční, 27. srpen mezi námi a Káťa má čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Krásné odpoledne. Služba Datová schránka finálně mění svou internetovou doménu. Uživatelé datových schránek ji mohou používat už jenom posledních pár hodin. Dnes mezi 8 a 9 večerní totiž proběhne finální přesměrování a službu nově budou mít k dispozici už pouze na adrese datovka.gov.cz. Češi už plánují podzimní dovolené, chtějí na ní být v průměru týden a utratit zhruba 8 tisíc korun. Vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu. V porovnání s loňskem plánují lidé častěji tuzemské pobyty, naopak do zahraničí se jich chystá méně. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
2: Přerov se chystá otevřít nové bezplatné parkoviště pro přibližně 200 vozidel. Odstavná plocha má od září sloužit dojíždějícím i majitelům dodávek, protože radnice připravuje zákaz parkování větších aut v ulicích. Zákaz nočního parkování v ulicích jež v regionu zavedla města Olomouc a Prostějov. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem v roli střídajícího náhradníka prohráli doma s Fenerbahče 1-2 a Ligu mistrů se nezahrají. Spolu s tureckým klubem postupují Slovan Bratislava, AEK Athény a Viking Stavanger. Losování s účastí Pražské Slávie je na pořadu dnes. Poražené týmy budou zítra v osudí Evropské ligy společně se Spartou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Držet se můžete na D8 na 27. kilometru ve směru na Ústí, pracují tady silničáři. No a provoz v Praze pak brzdí omezení v průmyslové, práce tady potrvají až do 8. září.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes máme převážně polojasno až skoro jasno. K večeru na západě a jihozápadě očekáváme přibývání oblačnosti, no a teploty nám vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
0: Co si dáme po hudební stránce? Switch Disco a Declan McKenna, Brazil a teď Eva Farná. Neříkej, co má se stát. Pouze na Evropě 2.

Ladí vás čtvrteční Evropa 2, teď Justin Bieber, a nebo Robin Schulz a Alida In Your Eyes, už za chviličku. Tak pojďme si to společně užít.

0: Open, no a prázdniny a léto jde do svého finále a to je taková jako výzva pro vás. Pokud ještě nevíte, co s načatým večerem, taková grilovačka dneska při čtvrtku, zítra už je pátek, potom je poslední kompletní prázdninový víkend, tak proč ne? No a když už o tom mluvím, tak letní grilování, to si prostě úplně říká o nějaký přílohy, který jsou třeba z vaší zahrádky, jsou takový jako úplně jiný, než si je děláte třeba v zimě. No a zajímá vás jedna taková specialitka. Já jsem to teďka taky tady před chvíličkou objevil. Je to spojení, který bych snad nikdy nedal dohromady. Nikdy jsem to teda neochutnal a je to velmi lákavý. Takže takovej, no, já nechci říkat jako recept, jo, ale taková inspirace třeba na dnešní nebo na zítřejší nebo na víkendový večer, ta bude už za chviličku, za pár minut tady u nás na Evropě 2. Je to opravdu stylovka a chce to jenom ochutnat. Někomu to padne, někomu ne, každý má samozřejmě úplně jiný chutě. Maela, Oliver Heldens a nebo Lady Gaga nás přivede do chvíle, kdy to všechno otevřeme a odtajníme. Tak zůstaňte s námi a mějte hezký čtvrtek. Prosluněný čtvrtek s Evropou 2.
1: Letní vibe Evropy 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans.
12: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Zná porota.
2: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Od 2. září na Nově.
3: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
0: Zpátky k muzice.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Pořád nás baví tady ten song. Skvělá Lady Gaga, Hold My Hand, tak song z Top Gunu, takovej láskyplnej, zamilovaný, romantický, a já teďka budu mluvit o jídle, no i když vlastně jídlo taky jako k té romantice, zamilovanosti patří. Já už jsem to říkal před chviličkou, je ideální čas si udělat nějakou grilovačku dneska večer, zítra, v sobotu, o víkendu, protože prázdniny a léto jdou do finále. No a taková letní grilovačka s přílohama, ať už si dáte cokoliv, tak přílohy jsou velmi důležité, no a vlastně v létě jsou čerstvé, můžete to mít ze zahrádky nebo někde jako pořízené, necháme to samozřejmě na vás, ale co jsem se dozvěděl, byl jsem z toho tak jako v šoku, ale jak nad tím přemýšlím, tak to nezní úplně jako špatně, jo. Svěží salát s melounem a balkánským sýrem, slyšíte dobře, pro je to jedna z nejlepších letních příloh, jo. Vychlazený čerstvý meloun, balkánský sýr, nějaká okurka, červená cibule, dokonce čerstvá máta. Všechno stačí jenom nakrájet na větší kousky, jemně promíchat trošku oliváče, dochutit limetovou šťávou a čerstvě mletým pepřem, jo? No a slaný sýr, sladký meloun a svěží máta vytvoří kombinaci, která prostě vás dostane a doplní takový ty kuřecí špízy, krevety, anebo třeba sýr halloumi a tak podobně. Takže svěží salát s melounem a balkánským sýrem, no, jenom o zkusit. Pokud tak učiníte, necháte se inspirovat Evropou 2, tak hlavně, ať vám chutná. Stejně tak další muzika. Antonín Herbeck, Brandon Somber, anebo Sarah C. a Martin Harik. To se neodmítá. Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic.

0: Bavia. Maximum nový muziky.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 8.

0: Sarah C a Martin Harrich. Zní to skvěle, jmenuje se to Starlight a vy posloucháte Evropu 2. Shabuzi, Alok a nebo Katy Perry nás dovede do chvíle, kdy nám odbije 14. hodina a Káťa Podraská připraví čerstvé zprávy. No a jelikož je čtvrtek, v kinech máme novinky a tady je jedna z nich, na kterou vás zve Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. The world it was
2: doesn't exist. Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky. So what did you do before the world ended? Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě. Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit. What do you expect to find? Something better than this. The dream. Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. What

0: Jdeme přesně, 14. hodina odzvonila a my na Evropě 2 servírujeme čerstvé zprávy. Víc Káťa Podrazka.
1: Krásné odpoledne u zpráv. S novým školním rokem čeká pracovníky základních škol mnoho změn. Třeba povinnost mít asistenty pedagogů. Některé školy už také postupně najíždějí na nové školní vzdělávací programy. Návštěvníci Beskyd i obyvatelé tamnějších obcí si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Šelma byla spatřena včera v oblasti Zlatník, Klaus na Krásné. A teď už se podíváme za Zuzkou do regionu.
2: V divadle Oskara Nedbala v Táboře pokračuje rekonstrukce velkého sálu. Ten dostane nové hlediště a osvětlovací a zvukovou kabinu. Novinkou bude i systém umělého dozvuku, který umožní víceúčelový provoz. První diváky přivítá příští rok v lednu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár 6-3, 1-6 a 10-6.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S komplikacemi počítejte na D8 na 25. kilometru ve směru na Prahu. Je tady omezení. Pozor taky na D3 mezi 131. a 133. kilometrem ve směru na Rakousko. Provoz je tady převeden do protisměru.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme polojasno až skoro jasno, k večeru pak čekáme na západě a jihozápadě přibývání oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
0: Tak tady dobrá, co si pustíme do uší? Tak vybírám Bibi Rexa a David Guetta. To si myslím, že bude to pravý ořechový. Tak hezký čtvrtek.

Evropa 2, Steven Sanchez právě teď a za chviličku Rihanna s Calvinem Harrisem. Tak mějte dobrou náladu stále a pořád je tady letní vaše čtvrteční Evropa 2.

0: song Rihanna s Calvinem Harrisem. Za chviličku Damiano David, Youngblood, anebo Užel, Emal, Angel a Ultranate. Mimochodem, to je song, který se do léta hodí víc, jak který jiný. No, léto nám pomalu končí, nevím, jak to máte, ale prostě ty nervy z toho, že už za týden začne nový školní rok, pro mnohé je šílený, ale já bych si to zatím nepřipouštěl. Přece jenom je čtvrtek. Pokud máte možnost, dneska nám opět stoupla teplota, zítra má to atakovat tropickou třicítku, no a ten víkend vůbec by neměl být špatný. Tak pojďme si to užít. Já už jsem tady mluvil o grilovačce, skočit někam do vody, do bazénu, nezapomínejte na pitný režim, procházka a tak podobně. Pojďme si to společně užívat, to je nejdůležitější. Mnozí z vás máme dovču za sebou, no a mnozí už přemýšlíte, jestli pojedete na podzim, zimě, anebo v létě. No a já tady mám jeden takovej, dá se říct, mini žebříček po nejkrásnějších a nejlevnějších cestovatelských destinacích. Přišli na řadu i ty, které turistům přinášejí největší pocit štěstí. A kde to je konkrétně, to si řekneme už za chviličku.
1: Tvý léto na maximum. Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslíme se mě sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
11: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
16: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
17: Zpátky k muzice.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Tak, jak už jsem říkal před chviličkou, mluvili jsme se o dovolených, že už jsou za námi, ale už se těšíme na další. Někteří už plánujete a možná i zařizujete. Někdy se vracíte na stejné místo, někdy chcete zažít úplně něco jiného. Můžou být nejkrásnější destinace, nejlevnější destinace, ale pozor, mám tady takový lehký žebříček. Destinace, které turistům přinášejí největší pocit štěstí. No, to nezní vůbec špatně. Tak prosím vás, na vrcholu žebříčku destinací přinášející nejvíce radosti a spokojenosti se umístil mexický Tulum. To je první místo. Země Aztéku navíc opanovala i třetím místem a druhá skončila svatá Lucie. Takže prosím vás, Mexiko, tam myslím, že by se dalo vyrazit. No a potom jsou další místa jako Rio de Janeiro, Chicago, Toronto, šestý je dokonce New York, Maui, páté místo, čtvrté místo Las Vegas. Je to hodně a cestování je prostě, myslím, že skvělý. Pokud na to máte čas a prostředky, tak je to paráda. No tak ať pojedete kamkoliv, ať se vám tam líbí, ať máte pocit štěstí z toho, že jste tam dorazili, ať se vám tam líbí a budeme rádi, když s váma bude cestovat Evropa 2, protože přes naší apku nás můžete poslouchat kdekoliv. Kde je internet? Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slávie. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: To najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
10: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
10: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
11: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: čtvrteční odpolední Evropa 2. Tento týden už naposledy přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Tak poslouchejte Evropu 2 zítra v pátek ráno. A také o víkendu po celý den. Jakmile uslyšíte signál od spíkra, moderátora, zavolejte do studia Evropy 2 a zapojte se do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Ideální kombinace na cesty. Každá cesta chutná lépe s dobrou kávou. No, je to tak. Ve Fresh Corneru si kromě ní můžete dopřát i čerstvé sendviče, hot dog nebo letní osvěžení. Prostě je všechno, co na cestách přijde vhod. A pokud máte aplikaci MOL Move, vždy zde najdete nějakou skvělou nabídku, ať už na občerstvení Fresh Corner, anebo prémiová paliva. Tak MOL, to je oblíbená zastávka na cestách. Teď už Kačka Hašková, nazdar Kačí.
1: Ahoj. Já mám hrozně ráda značku MOL, no. Ale musí si dávat lidi pozor, aby na těch benzínkách nepili alkohol, aby nebyli na MOL.
0: Ano, přesně tak. Ono to
1: já
0: svádí.
1: Já jsem si nemohla pomoct, promiň.
0: No a ty dneska jsi na MOL, anebo jsi v cajku?
1: Ne, já mám kafičko a připravená na maximum muziky.
0: No tak těšíme se. Po 15. hodině na Evropě 2, zítra před 11. Ahoj. Moje léto na maximum.

0: Krásné dobré odpoledne, ladíte Evropu 2 a protože bylo 15 hodin, tak jsou tady samozřejmě zprávy tentokrát s Káťou Podrazkou.
1: Krásné odpoledne. Na Česko se podle nejnovějších zpráv meteorologů ženou silné bouřky. Předtím nás ale čeká opět horko. Nejteplejším dnem týdne bude zítřek. Nejvyšší teploty mohou stoupnout nad tropickou třicítku. Na jižní Moravě meteorologové očekávají až 33 stupňů. Bouřky pak přijdou zítra k večeru a v noci na sobotu. Od 6. září bude vstup do vybraných státních muzeí a galerií zdarma každou první neděli v měsíci. Do programu se zapojí desítky institucí, včetně Národního muzea, Národní galerie Praha, Moravské galerie v Brně nebo Muzea umění v Olomouci. Opatření navazuje na pilotní projekt a podle ministerstva má pokračovat i v dalších letech. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Radiodiagnostické oddělení Českolipské nemocnice získalo po celkové modernizaci prostor také nový, plně automatizovaný rentgenový přístroj. Modernizace zahrnovala nové rozvody, podlahu, klimatizaci, úpravu kabinek nebo třeba nové radiologicky stíněné dveře. Na celý projekt nemocnice získala dotaci ve výši necelých 34 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalistky Sparty porazily doma v úvodním utkání závěrečného třetího předkola ligy mistryně Servette Geneva 3-2. Odveta ve Švýcarsku se hraje za týden. Stejným poměrem na hřišti Sarajeva zvítězil Liberec v úvodním předkole slabšího evropského poháru.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte už klasicky na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Doprava se štosuje taky na Pražském okruhu. U Ořechu je hustá doprava v obou směrech. Čas navíc asi 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude ještě tepleji, místy naměříme i tropické teploty, později dorazí od západu do Čech přeháňky a bouřky, které budou na části území až velmi silné, no a teploty 26 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Katka Hašková.
0: A já jsem si pro vás mimo jiné připravila seznam věcí, které si Slováci zapomněli v kině. A věřte mi, že se budete divit.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Ladíte víkendové odpolední maximum muziky. Já už mám skoro víkend, ale to proto, že Xindl X měl dovolenou. Xindl X by nás vzal na dovolenou, já vás vezmu do kina a řeknu vám, co tam lidé nechali. Musím říct, že mě to překvapilo. Jeden slovenský řetězec kin prozradil, co všechno jejich zaměstnanci nacházejí mezi sedačkami. Tak jasně, to se nabízí. Mobily, klíče, peněženky, brýle. To člověku prostě vypadne, zapadne, nechá to tam. To nikoho nepřekvapí. Pak mě ale teda překvapilo, že tam našli zubní náhradu. A mě vlastně jako já nad tím přemýšlím, v jaké chvíli si to ten člověk jako vyndal. Jo, nebo jako jestli mu vadil popcorn mezi zubama nebo tak. No, pak je tady jídlo, protože i když v kině se většinou prodává občerstvení, tak někteří lidé chodí do kina vybavení. Já to teda taky trošku kopu za tady ten tým, ale myslím tím, že si koupím prostě oříšky. Ale sem lidé nosí řízky, rybí salát, zavařené okurky a dokonce i celou pizzu. A za mě absolutní vrchol prej přišel po projekci 50 odstínů šedi, poté našel personál v sále intimní pomůcky a okurky. Nevím, doufám, že to nesouvisí. Samozřejmě chci věřit tomu, že okurka byla na občerstvení. No. Každopádně, až příště půjdete z kina, tak kontrola. Mobil, peněženka, klíče, zuby, okurky, chápeme se. Ale samozřejmě ideálně nic tam nenecháte, jenom si užijte hezký zážitek. Hezký den, Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: A raz, dva, tři, 4,21.
11: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
12: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Star je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Od 2. září na Nově.
4: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus.

0: ladíte Evropu 2, dnes máme 27. srpna a ten den před mnoha lety se stala spousta věcí a o jedné vám povím. Věděli jste, že v Praze bylo už před 100 lety pohyblivé schodiště, které vás vyvezlo od Vltavy až nahoru na Letnou? A nebylo to ale jako kryté schodiště, bylo normálně venkovní, dlouhé skoro 40 metrů, mělo dřevěné schody. A vzniklo v roce 1926 na místě bývalé letenské lanovky a vedlo od dnešního Štefánikova mostu směrem k letenskému zámečku. A byly to vlastně takové dva pásy, jeden nahoru a druhý dolů. Jelo to rychlosti zhruba normální chůze a za svezení jste dali 50 haléřů. A prý tím nejvíc jezdili samozřejmě výletníci, kteří mířili na Letnou, ale taky fotbaloví fanoušci. Protože ve 20. letech na Letné sídlila nejen Sparta, která je tam doteď, ale taky Slavia a pak ještě klub DFC Prague. Takže si představte tu prvorepublikovou Prahu, jdete na fotbal a místo šlapání do kopce prostě nastoupíte na dřevěné jezdící schody a necháte se hezky pohodlně vyvést nahoru. A jinak, kdybyste chtěli vidět, jak to vypadalo, ve filmu Muži v offsideu si tady to schodiště zahrálo. No, ale samozřejmě, jak už jsem to naznačila, nemělo to šťastný konec a 27. srpna 1935, tedy přesně před 91 lety, to zařízení převzali pražské elektrické podniky, ale bylo v tak špatném stavu, že provoz ukončili. Oprava by byla příliš drahá a nevyplatila by se, takže ty schody se už nikdy nerozjeli. No, takže až zase půjdete třeba na Letnou a budete funět do schodů, tak si vzpomeňte na rok 1926, jak jste se mohli mít krásně. Hezký den, díky, že ladíte Evropu 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
0: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
10: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
9: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Hoří elektromobily, ušetříte s nimi a kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
12: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadetem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka.

0: Burton, I just wanna be happy. Ladíte maximum muziky Evropy 2 se čtvrtečním datem 27. srpna. A stejně jako je prokázáno, že dobrá hudba umí zlepšit život, tak podobné je to i s koníčky. Pinterest teď zveřejnil přehled koníčků, které navíc, myslím tím koníčky jako hobby, které budou v roce 2026, respektive tedy asi v druhé polovině, takzvaně trendovat. A nejsou to žádné jako převratné novinky. Jsou to věci, které podle mě dávno známe, ale dostali nový anglický velice cool název. Třeba casual crafter, tak to je člověk, který si jako jen tak něco vyrábí. Plete, háčkuje, maluje, lepí, opravuje. Prostě nemusí to být žádný profík, prostě něco dělá rukama pro radost. Takový příležitostní tvořil, nebo tvořilka, to by se mohlo uchytit. A pak tu máme backyard botanist, to je člověk, který třeba pěstuje bylinky, zeleninu, kytky, přesazuje klidně na balkoně, nepotřebujete zahradu. Takže vlastně úplně stačí bazalka za oknem a můžete si říkat domácí zahradník. Pak je to secondhand side quest, což je vlastně něco jako lovec pokladů ze sekáče, jo, že vlastně vaším koníčkem je obcházet secondhandy a nacházet tam nějaké zajímavé věci, které byste normálně v obchodě pořídili samozřejmě za mnohem vyšší cenu. Home cafe engineering, že si prostě doma budujete vlastní kavárnu, což musím říct, že při cenách aktuálně, které v kavárnách probíhají, tak se to může docela vyplatit. Pak taky frčí být kitchen witch, což prostě znamená, že máte normálně jako vařit, ale samozřejmě zní to mnohem víc sexy. A jak jsem viděla ten název Kitchen Witch, tak já jsem si samozřejmě vzpomněla na nejlepší kuchařku na světě, a to byla kuchařka Kačera Donalda. A nejlepším receptem byly dukátky Magiky Fončáry. Já myslím, že jestli jsou tady nějací mileniálové, tak jste určitě podle tady té kuchařky vařili. Jo, a tady se to k tomu krásně hodí, Kitchen Witch. A poslední je Cosmic Reset, což je takový jakože návrat k noční obloze, hvězdám, měsíci. Prostě, že váš koníček je, že si lehnete na zem nebo na zahradu a pozorujete hvězdy. No. Když to celé přeložím z té pinterestštiny do normální češtiny, tak z toho prostě vychází vlastně dělat cokoliv, co nebo u čeho budete muset odložit mobil, něco vypěstovat, něco uvařit, něco vyrobit, nebo najít v sekáči nějaký poklad, anebo se prostě jenom chvíli koukat na hvězdy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland. Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
4: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
4: Muhammad Komar na zpad.
2: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
5: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
1: Podcasty Evropě 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
6: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
1: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
8: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
8: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
8: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
8: Fackovacího panáka vydáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
8: Na Evropě 2.
6: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasa. Copy Gig.

0: Krásné dobré odpoledne, já jsem ráda, že i v 16 hodin ladíte Evropu 2. No a to znamená jediné, Káťa Podraská má zprávy.
1: Krásné odpoledne. Nezaměstnaní se příští rok zřejmě pohorší. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, který jim sníží podporu. Někteří lidé bez práce dostanou až o tisíce korun méně. Kabinet Andreje Babiše tím ruší reformu bývalé vlády Petra Fialy, která podporu zavedla. Hasiči v noci na dnešek zasahovali u požáru výškového bytového domu v Chodově na Sokolovsku. Hořelo v suterénu objektu a kouř se šířil do společných prostor. Zdravotníci odvezli 9 lidí nadýchaných kouře. A teď už pojďme za Zuzkou.
2: Obnova unikátní prvorepublikové sportovní haly v Krnově skončila. Památka z dílny krnovského rodáka a významného vídeňského architekta Leopolda Bauera vypadá stejně, jako když byla před bezmála 100 lety poprvé otevřena. Sportovci se do ní vrátí v září. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Po 90 minutách skončil zápas 1-1. Do třetího kola postoupilo dalších 6 mužstev z nejvyšší soutěže. Mladá Boleslav, Liberec, Teplice, Pardubice, Slovácko a Artis Brno.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržet se můžete na D8 na 27. kilometru ve směru na Ústí, pracují tady silničáři. Provoz v Praze pak brzdí omezení v průmyslové, práce tady potrvají do 8. září.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2, gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz, všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz, Evropa 2, jak je venku.
1: Zítra bude ještě tepleji, místy naměříme i tropické teploty 26 až 32 stupňů Celsia, později ale dorazí od západu do Čech přeháňky a bouřky, které budou na části území až velmi silné. Tolik zprávy a teď už se slovo na Evropě 2 přebírá Katka Hašková. A já vám už za chvíli řeknu, kdo je podle magazínu People nejkrásnější ženou světa pro rok 2026. Eva Farná to není, ale za to vám ji pustím.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Posloucháte maximum muziky Evropy 2. A já jsem vám slíbila, že vám řeknu, koho vyhlásil magazín People za nejkrásnější ženu pro rok 2026. A myslím si, že to nebude překvapení, už protože tato herečka letos zářila ve dvou velkofilmech Ďábel nosí Pradu 2 a taky Odysseus. Ano, je to Anne Hathaway. Její 43 a zařadila se mezi ženy, které tenhle titul získaly před ní, třeba Julia Roberts, Beyoncé nebo Demi Moore. A vlastně je super, že tenhle titul získala až takhle vlastně ve středním věku, její 43. A protože my jsme pořád jako zvyklí, že ty tituly nejkrásnějších žen vyhrávají většinou mladé ženy, kolem 20, 25, ale Anne je přitom ve věku, kdy už má za sebou kus kariéry, zkušenosti, jak jsem řekla, letos byla hodně vidět. No a ta zajímavější část na tom všem je, že ona sama o sobě říká, že se dlouhé roky necítila dobře ve svém těle, že měla nejistoty, mindráky a podle ní tady to období trvalo až někam do konce třicítky, což je vlastně zvláštní kontrast, protože zvenku ji celý svět roky vnímal jako jednu z nejkrásnějších hereček, ale ona sama si prošla obdobím, kdy to sama takhle necítila a samozřejmě komentáře na internetu taky nemusí úplně pomáhat. A mně se na tom líbí fakt to, že možná není nejzajímavější, že je ve 43 vyhlášena nejkrásnější ženou světa, ale že je to věk, kdy sama říká, že je konečně víc v pohodě sama se sebou. Takže to je skvělá zpráva pro nás, pro všechny, ať už ženy nebo muže, protože vaše nejlepší verze, ať už mentálně nebo fyzicky, nemusí přijít ve 20, může přijít klidně později a vlastně nejvíc to ovlivníme stejně jenom my sami. Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
10: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
11: No tak pojď za B.
12: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
11: Tak dobře.
12: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
13: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
12: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
13: Breno. Podlaha dělá domov.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
15: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
16: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
15: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
16: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
15: Více informací v restauracích KFC.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
18: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
19: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
20: To jako mi dojímá.
19: A hvězdná porota.
21: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
19: Superstar. Od 2. září na Nově.
22: Falcon uvádí strhující thriller režiséra Ridleyho Scotta. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley a Guy Pearce v postapokalyptickém světě, kde lidskost a naděje ještě nezmizely. Vzhlížet ke hvězdám. Pouze v kinech od 27. srpna.
23: Zpátky k muzice.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Je 16 hodin a téměř 30 minut ladíte Evropu 2 a my se podíváme do světa rychlých, drahých aut, protože se prodává jeden legendární sporták. Michael Jordan měl za svou kariéru spoustu aut, ale jedno z nich má jako příběh, který je podle mě skoro tak dobrý jako celá ta jeho basketbalová kariéra. Jedná se o červené Ferrari 550 Maranello z roku 1997. Ten rok je samozřejmě důležitý, Chicago Bulls tehdy vyhrálo svůj pátý titul v NBA, no a Jordan po tom rozhodujícím zápase odcházel z haly s trofejí, doutníkem a sedl si právě tady do toho Ferrari. Na značce měl velmi jednoduše jenom MJ5, jako Michael Jordan 5 titulů, clever. A mimochodem, protože Jordan měří skoro 2 metry, tak mu to auto museli upravit. Normálně museli posunout sedadlo víc dozadu a stenčit polstrování, aby se chudák do toho auta vůbec vešel. No a teď přichází ta ještě zajímavější věc. Jordanovo Ferrari muselo udělat jako místo na jeho nohy, no. Když respektive místo na nohy souvisí ještě s něčím jiným na nohách. Designer Tinker Hatfield, když navrhoval Air Jordany, tak se inspiroval právě tím autem, že vlastně do těch tenisek dostal detaily, které připomínají to Ferrari, větrací otvory, prvky podrážky a logo Jumpman ve štítu, které nápadně připomíná znak Ferrari. No a tady v těch botech pak Jordan v roce 98 odehrál jeden z nejslavnějších momentů své kariéry, takzvaný last shot, to je koš, kterým Chicago získalo 6. titul NBA. No a abych to zkrátila, prostě to auto pak zmizelo. 24 let se nevědělo, kde je, sběratelé po něm pátrali, nakonec ho našli a teďka 15. září půjde do dražby. Odhadovaná cena je 700 tisíc až 1,3 milionu dolarů, to znamená klidně až 27 milionů korun. Ale tady si samozřejmě nekupujete jenom staré Ferrari, vy si kupujete auto, ve kterém Michael Jordan slavil 5. titul, které inspirovalo jeho legendární tenisky a ty ho pak donesli k tomu 6. titulu. Jako já ty peníze mít, tak já do toho rozhodně jdu.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pedro Pavlen. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na let.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: To najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
1: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
7: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
1: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
8: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
9: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
10: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
11: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
12: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
13: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
12: Vždycky to byla moje show.
7: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Marcelou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partner akce je prasátko Piggy. Držíme ti flek i ve Strakonicích. Evropa 2 95.

0: Tady svým na vlnách Evropy 2, krásné dobré odpoledne, máme tady čtvrtek 16 hodin 45 minut a já mám dobrou zprávu pro všechny, kteří milujete čaj. Jestli patříte mezi lidi, kteří si ho dávají třeba každý den, tak je to ještě lepší zpráva, protože vědci se zabývají účinky pití čaje už desítky let a vypadá to, že to má fakt jako význam. Ve velké britské studii sledovali skoro 500 000 lidí déle než 10 let. To je hodně lidí a hodně let. A zjistili, že lidé, kteří pijí čaj, mají nižší riziko úmrtí než lidé, kteří ho nepijí. Nejlépe z toho vycházely 2 až 3 šálky denně. Tam prý úmrtnost byla o 13% nižší. Mě by se teda jako, mě by hrozně zajímalo, jak se to měří. Ale samozřejmě nechci šťourat do výsledku vědeckého bádání. Je ale samozřejmě fér dodat, že jde o nějakou souvislost, ne prostě o důkaz, že čaj vás nechá žít déle. Nicméně ty účinky jsou prokazatelné, že jo? Čaj obsahuje polyfenoly a další rostlinné látky, které pomáhají cévám a snižují krevní tlak a taky pomáhají tlumit záněty. A jsou taky prý ve střevech prospěšné pro bakterie. No. A vlastně čaj je docela dobrá alternativa kávy. Pro ty z vás, kteří si nedokážou den představit bez kafe, tak ten čaj taky obsahuje kofein a dokonce prý tu bdělost a soustředění zlepšuje minimálně stejně jako káva. Ale navíc čaj umí to, že i když si ho dáte později, tak prý budete lépe spát, než kdybyste si místo toho čaje dali kafe. Černý, zelený i bílý čaj navíc obsahují L-teanin, který se spojuje s relaxací a lepší náladou. A to je potřeba prostě pořád. Takže ano, čaj není úplně kouzelný elixír nesmrtelnosti, ale jestli si dáte 2-3 hrnky denně, tak si myslím, že vaše tělo vám poděkuje. A mi to přijde jako super, protože všechny ty rady jsou otužujte se, běhejte a tohle je jenom dejte si čaj a to je prostě easy, tak na zdraví.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: I've done something new for this fight.
3: Jason Statham je opět v akci. V thrilleru vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet.
4: I need to finish this.
3: Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Evropa 2. 8.

0: Na Evropě 2 Adéla, 4,5 minuty trvající milostný žal, ale bylo 17 hodin, takže Káťa Podraská má zprávy.
1: Krásné odpoledne. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb skupin od včerejšího dne monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Navíc do Polska pak přes Česko projíždí fanoušci z Chorvatska. V Česku se dnes hrají 3 odvetná utkání evropských pohárů, a to v Plzni, Jablonci a v Hradci Králové. Už 2 zaměstnanci rušného mezinárodního letiště ve Frankfurtu nad Mohanem podlehli malárii. Nakažení jsou další 4 lidé. Předpokládá se, že se komár přenášející nemoc dostal do Frankfurtu na palubě některého letadla. První nákaza byla zjištěna v červenci. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
2: Už na podzim budou mít pardubičtí otužilci možnost ponořit se do řeky Labe z nové sluneční pláže. Nový veřejný prostor u vody vzniká na pravém břehu Labe nedaleko Vonkova mostu. Budovat ji začal druhý městský obvod. Projekt promění dosud málo využívané místo v odpočinkovou zónu s dřevěnou terasou, lavičkami, ohništěm i schody vedoucími až k řece. Hotovo by mělo být do konce října letošního roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Evropané se vrací k hotovosti. Odborníci současnou situaci označují za bankovkový paradox. Ač lidé platí stále častěji bezhotovostně, hotovost si drží stále více. A to kvůli obavám z válek, kybernetických útoků nebo výpadků platební systému.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S komplikacemi počítejte na D8 na 25. kilometru ve směru na Prahu, je tady omezení, no a pozor taky na D3 mezi 131. a 133. kilometrem ve směru k rakouským hranicím. Provoz je tady převeden do protisměru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude ještě tepleji, nejvyšší teploty vyšplhají na 26 až 32 stupňů Celsia, později ale dorazí od západu do Čech přehánky a bouřky, které budou na části území velmi silné. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková.
0: No a my se už za chvíli podíváme tak trošku zblízka na naši českou dámskou volejbalovou repre, protože holky na mistrovství Evropy válí.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2, tohle byl David River a Empty House. A já vám řeknu, kde dneska rozhodně nebude Empty House a nebude to v Brně na výstavišti v hale, protože naše volejbalistky hrají na mistrovství Evropy skvěle, dneska si zahrají s Bulharskem, ale výborný je na tom hlavně to, že ať dopadnou jakkoliv, tak je jisté, že postupují do osmifinále, ale o tom jsem mluvit nechtěla. Já jsem se na ten tým rozhodla podívat trošičku zblízka. Zaprvé jsou to neskuteční sympatičky a je vidět, že je to taková jako dobrá parta. Evidentně za to může asi ten volejbal, protože když si vzpomenu, jak naši kluci hráli, tak to bylo něco podobné. Takže naše volejbalová dámská repre. Průměrný věk je 27 roků. Nejmladší je Bára. By the way, ne Barbora, ale Bára Rejmanová. Fakt Bára, má občance Bára, která je 18. Nejstarší je Helena Groze, který je 38. Takže vlastně mezi nimi je přesně 20-letý věkový rozdíl. Sedmi hráčkám je 25 nebo méně, pěti je naopak 30 a víc. A teď výška, což je samozřejmě u volejbalu docela zásadní. Průměr celého týmu je 183,2 cm. A když vyndáme libera, což jsou ty menší hráčky, tak jsme dokonce na 185,5 cm. Nejmenší je Daniela Jancová, ta má 169. No, tak kdybych se víc snažila, tak jsem taky mohla reprezentovat i s mojí ne až tak volejbalovou výškou. A nejvyšší jsou Emma Knajflová a Gabriela Orvošová a ty mají obě shodně 191. Jinak, když se podíváme na složení týmu, 5 smečařek, 3 blokařky, 2 univerzálky, 2 nahrávačky a 2 libera, kapitánkou je Michaela Mlenková. No a vede je Řek, Janis Atanasopoulos. A jen tak mimochodem, mimo statistiky, je to teda velký sympatiák. A to si myslím, že je dobře, že ženský tým by měl vést nějaký sympatiák. Takže dneska proti Bulharkám, ať to dopadne jakoliv, tak holky můžou hrát s tím vědomím, že osmifinále je jisté, ale myslím, že podle toho, jak to zatím vypadá, tak by byla škoda spokojit se jenom s postupem. Takže holky, držím palce.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 poruchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Aby ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
13: No tak pojď zapel!
14: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
13: Tak dobře.
14: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
15: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
14: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
15: Breno. Podlaha dělá domov.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
17: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: $200,000 měsíčně na celých dva.
21: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Všechno láme.
2: Je to jiný než holku.
1: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
1: A snaha zapadnout.
2: To je Matyáš.
1: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
1: Filtr. Od 2. září na ČT 1 a v iVysílání.
0: Zpátky k muzice.

0: Fajn.
1: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
2: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
1: Expelliarmus. S

0: I po půl šesté ladíte Evropu 2 a my se teď podíváme do světa celebrit. Přemýšleli jste někdy nad tím, co dělá Harry Styles poté, co sleze z pódia? Jestli si myslíte, že jde třeba slavit nebo na panáka, tak jste na omylu. On jde rovnou do sprchy. A samozřejmě asi trochu je to i kvůli tomu, že se, nevím, 2 hodiny potil pod reflektory, ale hlavně sprcha je pro něj prý rituál, kterým ze sebe symbolicky smije energii a emoce z koncertu a tím se přepne do běžného života. A na začátku kariéry to prý ale měl naopak, že vlastně ten koncertní rauš, bych až řekla, se snažil udržet co nejdýl. No ale dnes už asi trošku jako dospěl, zmoudřel a nechává to odeznít. Jo. A je tam vlastně velký totiž ten kontrast, když v jednu chvíli stojíte před 10-tisícovým davem a za pár minut jste vlastně sami v zákulisí, tak prý on se dokonce po té sprše podle svých slov cítí úplně zranitelný, skoro jako dítě. No, mimochodem, voda se kolem Harryho táhne dlouhodobě, objevuje se i třeba v jeho klipech a s týmem si dokonce dělají srandu, že pokud při natáčení není Harry Styles mokrý nebo mu není zima, tak se ani netočí pořádný videoklip. No. A sprchu teďka čeká dost. V rámci série Together Together ho čeká 30 koncertů v New Yorkském Madison Square Garden. A Styles říká, že si to chce maximálně užít, protože ví, že takhle intenzivně nebude koncertovat navždy. No vidíte, jaký to je chytrý kluk. A jestli se ptáte, kde jsem se to všechno dočetla, no tak kde jinde než na webu Evropy 2?
1: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Vůně benzínu, naleštěné legendy, auta s příběhem. Classic Drive se tuto sobotu vrací do obchodního centra Šestka. Na střešním parkovišti vás od 12 do 18 hodin čekají stovky výjimečných automobilů. Od klasických veteránů až po ikonické sportovní legendy. Classic Drive je víc než jen přehlídka aut. Je to atmosféra, kterou si zamilujete. Více o Classic Drive na www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
9: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď jsem.
0: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
9: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.

0: španělská romantika na Evropě 2. Já už tady vítám Boba Švarce. Ahoj, Bobe.
1: Ahoj. Tebe nějaký vysvětlení toho šišlání, protože vím, že standardně nešišláš. Tak...
0: No, nešišlám, ale prostě já mám jako ten, jako já nemluvím španělsky, ale kdybych mluvila španělsky,
1: tak,
0: bych mluvila takovou tu katalánskou španělštinu.
1: A to se šišlá?
0: No, jestli oni si tak trošku šlapou jako na jazyk, víš, jakože, jako, jak se máš a tak, a je to taky
1: to,
0: jako...
1: To Španěl jako v katalánsku řekne, jak se máš, jo?
0: No, tak jako, tak on to řekne španělsky, že jo?
1: Píš katalánsky,
0: ne? Como es esta, nebo něco takového, jo? Jako takhle, abych nerada zabrušovala do mé jazykové vybavenosti.
1: Může se stát, že nás nějací Španělé poslouchají a neradě bychom tady nějakou rozmíšku rozjeli, takže...
0: Já si myslím, že jestli to poslouchal nějaký Španěl, tak jsme právě přišli o posluchače.
1: Já za to ale nemůžu.
0: No ty ne, můžu za to já, na druhou stranu, já ti to tady předávám.
1: Já to srovnám s hitparádou.
0: Dobře.
1: Já tam dám nějakou španělskou pecku.
0: A prosím tě, uveď to nějak jako s citem.
1: Ano, španělská pecka.
0: S citem. Hele nic, já se loučím, já tady dneska končím. Maximum muziky uzavírám, tvoje hitparáda začíná.
1: Je to tak. Není co dodat. Není to dodat. Tak ahoj.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech. The world it was
3: doesn't exist. Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
4: So what'd you do before the world ended?
3: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě.
5: But out there, it's kill.
3: Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
5: What do you expect to find? Something better than this.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Tohle je Evropa 2 a chvilku po 18. hodině zprávy pro nás má Káťa Podrazká.
1: Hezký podvečer. Írán pohrozil několika perskojazyčným médiím působícím v zahraničí. Mluvčí iránských ozbrojených sil mezi nimi jmenoval i Rádio Farda, které provozuje Rádio Svobodná Evropa se sídlem v Praze. Podle něj mohou tato média figurovat mezi vojenskými cíly Íránu. Obvinil je ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. V Řecku stoupá počet lidí nakažených virem západonilské horečky. Za týden tam přibylo 75 případů. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na řeckou národní organizaci. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v oblasti Athén. A teď už Zuzka.
2: Přerov se chystá otevřít nové bezplatné parkoviště pro přibližně 200 vozidel. Odstavná plocha má od září sloužit dojíždějícím i majitelům dodávek, protože radnice připravuje zákaz parkování větších aut v ulicích. Zákaz nočního parkování v ulicích jež v regionu zavedla města Olomouc a Prostějov. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár 6-3, 1-6 a 10-6.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte už klasicky na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Doprava se potom štosuje taky na Pražském okruhu. U Ořechu je hustá doprava v obou směrech. Čas navíc asi 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nám teploty vyšplhají na 26 až 32 stupňů Celsia. Později ale dorazí od západu do Čech přeháníky a bouřky. No a ty mohou být na části území velmi silné. Máme po zprávách a teď už startuje Evropa 2 Music Chart s Bobem Švarcem.
0: Teď už jako definitivní návrat bych to nazval a samozřejmě jsem za to rád, přátelé, že se opět scházíme u nejprestižnější české hitparády. Tady je
3: Evropa 2. Evropa 2 Music Chart.
0: Takže krásný čtvrteční, případně nedělní podvečer. Podle toho, kdy posloucháte, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu, premiéru ve čtvrtek, reprízu v neděli, všechno ovšem je to záležitost naší hitparády, hitparáda Music Chart na Evropě 2. A já si dovolím začít tím, že teda tady tak trochu oslavuji, že jsem zpět. Ano, fanfára musela zaznít, to jsem si nemohl odpustit. No a chtělo by se teda říct, že tenhle ten můj návrat tak trošičku vlastně už signalizuje závěr léta, nebo léta ani ne, ale určitě prázdnin, tak trošku to je pravda, to je fakt, ale ne úplně, ještě totiž stíháme něco málo z prázdnin tohle, ať se to třeba už nezdá, tak je pořád ještě prázdninové vydání Hitparády Music Chart, nebo takhle ve čtvrtek při premiéře se to ještě zdá, ale v neděli, kdy to bude repríza, tak přece jenom už opravdu budou ty prázdniny trvat pár desítek hodin, ale nechci plašit. Prostě byl bych moc rád hlavně, abychom z toho léta a z těch prázdnin si do toho dnešního vydání něco vzali a možná nejenom do toho dnešního, ale obecně, abychom zkrátka nechali ještě stále plynout tu letní právě prázdninovou uvolněnou atmosféru. Kdyby nám vydržela, to bych si teda opravdu přál. Já se o to každopádně budu snažit ve spolupráci s vámi, protože vy, jako vždy, tvoříte žebříček hlasováním na webu Evropa2.cz u nás na webu a já jsem pochopitelně po té dlouhé době sám v napětí, co tam vlastně je, jak to všechno dopadlo, co jste kam umístili. Takže pojďme na to, já jsem Bob Švarc, tohle je 33. letošní Music Chart na Evropě 2 a novinkou pochopitelně číslo 1 začínáme, tak tady jsou Illinium a Ellie Goulding. Dobře se bavte. Let's go!
3: Music chart.
4: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Já osobně mám rád tenhle ten styl písní, které tady nabízíme někdy, řekl bych, jako takový kompilát taneční muziky a zároveň něčeho trošku zamyšleného, zasněného. Přesně to, co teď Evropa 2 v hitparádě Music Chart nabídla jako dnešní novinku číslo 1. V podání dvojice Illinium a Ellie Goulding. Tak začnu samozřejmě tím, který se asi hlavně podílel na tom, jak to zní hudebně, myšleno teda jako instrumentálně, a to je právě Illinium, který teda celým svým jménem je Nicholas Daniel Miller, ale zvolil si právě tenhle umělecký pseudonym, tenhle ten americký DJ a producent, nominovaný mimo jiné na cenu Grammy, no a vydal album s názvem Odyssey, které, jak to tak u DJů a producentů bývá, tak je plné různých spoluprací, a vzhledem k tomu, že Illinium opravdu už má jméno zavedené, tak jsou to spolupráce skvělé, řekl bych až velkolepé, takže po skladbě Feels Like You se zpěvačkou Ellie Due, což je skladba, kterou jsme tady v Chart taky představili, a to v dubnu, tak tohle je takový další zářez píseň Don't Want Your Love, a tady právě svůj vokál propůjčila už zmíněná, jmenovaná Ellie Goulding. Mimochodem, tyhle ty dva spojuje nejenom ta hudba, ale zjistil jsem, že i tak trochu doba narození, ne teda roky, ale měsíce, protože oba jsou prosincoví, oba dva jsou tím pádem asi střelci. Daniel Miller, Nicholas Daniel Miller, Illinium, tak 26. prosince 1990 se narodil a Ellie Goulding je trošičku teda starší, 30. prosince 86 narozená. Jsem to dal jenom takovou jako zajímavost, ale pojďme zpátky k té písni, o které Ellie Goulding s radostí v hlase říká: Illinium má opravdu silný cit na emoce v tracku. Na tomto singlu jsme se naprosto přirozeně potkali s představami o tom, jak bude znít, a celé to vzniklo úplně organicky. Těším se, až to lidi uslyší. Tak stalo se. Slyšeli to lidi tady u nás na Evropě 2 v hitparádě Music Chart jako novinku číslo 1. No a jdeme na druhou soutěžní novinku, než se vrhneme na žebříček. Chris Lorenzo a Jizzy. To je novinka číslo 2 pro dnešek.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2, tohle byla druhá soutěžní novinka a řekl bych, že pokračujeme vlastně v duchu toho, co jsem řekl hned v úvodu. Aniž bych na tohle měl úplně vliv, přece jenom o tu hudební stránku, tak se tady stará naše hudební oddělení, my to tady jenom posíláme dál, ale já jsem říkal, že bych si přál, abychom se tady nesli ještě na letních vlnách a prázdninových vlnách, ale zároveň samozřejmě tím, že už trošičku ty prázdniny jsou v závěru, tak se podle mě hezky snoubí na jedné straně ta taneční muzika, která ale není prvoplánově taková ta jako za každou cenu veselá ducárna. A to platí podle mě jak pro tu dnešní první soutěžní novinku v podání Ellie Goulding a Ilinia, tak i u tady té druhé Jazzy, Chris Lorenzo, představíme si obě tato jména, s tím, že teda Jazzy, neboli Jasmine Byrne, to je její civilní jméno, taky je zpěvačka, skladatelka, DJka a dancepopová, prý senzace z Irska. A čerstvě taky je to třicítka, protože teďka 19. září. Pardon, pozor, já už jsem o měsíc dál dokonce. Tak jsem si tady splet měsíce, jasně, september, august, jasně. Tak pardon, bude jí relativně brzy 30, takže zapomeňte na to, jí 29, mladá holka. No a chystá, ale na 23. října, to už je určitě správně, debutové album s názvem Peace and Patience, neboli Mír a trpělivost. To je zrovna něco, co já teda se snažím neustále pilovat a neustále se v tom nějak snažit zlepšovat, hlavně v té trpělivosti, takže se mi ten název vlastně líbí toho alba, na kterém je i titulní single, který se jmenuje Invisible. Tak tomu úplně nerozumím, když se deska jmenuje Peace and Patience, jak by mohl Invisible být jako titulní single. Je to prostě asi první single, který je vydán, no a na něm teda spolupracoval Chris Lorenzo, což je známý britský DJ a ikona house music. Tohle album bude všem, co jsem budovala, o tom, odkud pocházím, o trpělivosti a nalezení svého klidu a zvuku. Říká k poslechu písně, respektive za nějakých měsíc a půl, i k poslechu alba zpěvačka Jazzy, tahle irská senzace, kterou tady nabízíme s novinkou číslo 2. Tak, novinky vyřešeny pro tuto chvíli a pojďme se věnovat žebříčku, na který jsem sám, jak jsem říkal, zvědav, protože je tady spousta změn. Na těch předních pozicích úplně ne, když se na to dívám, ale rozhodně tady v závěru. Ano, takže začneme 20. místem, kam se tak trochu propadli Martin Garrix a Ed Sheeran z minulého 14.

0: Evropa 2, Hitparáda Music Chart a teď jsme tady s odpovědným vedoucím, mým nadřízeným Jirkou, si začali psát na téma, co je to titulní skladba. Já jsem totiž až doteď byl přesvědčen, že titulní skladba na albu tak by měla mít stejný název jako celé to album, ale Jirka říká, respektive píše, že nikoli, že to je takzvaný main single, neboli první oficiální a tím pádem, že nemusí být stejný název, i když se mu říká tomu singlu titulní, no a protože šéf má vždycky pravdu, tak já už to nebudu rozporovat a podvolím se a podřídím se a budu se raději věnovat pořadí, které už jsme tady nakousli trošku tím 20. místem, na něm Martin Garrix a Sheeran. Teď to byl 19. Miles Smith, no a za chvilinku po kratičké pauze, tak dojde k pádu, protože na místě 18. tak jsou Mirai. Kapela Mirai spadla ze 7. na 18. Takže je potřeba se polepšit, jít do sebe, jestli máte rádi Mirai, tak Europa2.cz, tam se hlasuje a Mirai potřebují vaše hlasy, aby ten pád příště už nebyl úplně mimo pořadí po 20. místě.
1: Evropa 2, Evropa 2, maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
9: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vojtáno.
9: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
9: Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní povolení.
9: Na Evropě 2. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti.

V hitparádě Music Chart na Evropě 2 za chvilinku, 17. Luis Capaldi, potom taky 16. Lorin. Teď ale se pojďme věnovat jménu, které už jste u nás taky slyšeli. No a možná v souvislosti s tím jménem jsme svědky zrodu nové hvězdy. Pozor ale, světového formátu. A přitom je to slečna zo Slovenska. Slovenská zpěvačka Adéla. Z písní Ain't in LA se poprvé vůbec v historii jako první Slovenka dostala do prestižní singlové hitparády Billboard Hot 100 a oznámila evropské turné a to oznámení prý vyvolalo doslova šílenství. Například na koncert v Londýně, který se bude konat v klubu o kapacitě 5000 lidí necelých, tak se stálo v řadě na vstupenku a ta fronta měla 60 000 fanoušků, takže to zní opravdu impozantně. Jenom kdo by nevěděl, tak Adéla na sebe upozornila tím, že se objevila v jednom pořadu, v podstatě v show Popstar Academy z produkce Netflixu, tam se probojovala mezi 20 finalistek, jenom zase pro představu, 6 z těch 20 finalistek, tak se stalo členkami teď už populární americké kapely Ketsai, tak ji tady známe od nás z hitparády. No a Adéla evidentně teda taky to vzala za dobrý konec, protože její úspěchy už jsme tady zmiňovali, já si pamatuju, že o tomhle jsme mluvili, předskakovala Demi Lovato na jejím americkém turné. No a tak už není daleko k vlastnímu albu, takže v září, 4. září, vydá své první album s názvem Prima. Tak myslím, že vím, kde by s ním měli udělat první rozhovor, tady u nás v Česku. No a jak říkám, šílenství po Evropě, když oznámila turné, které teda je klubové, takže budou to klubíky v Dublinu, Manchesteru, Glasgow, Londýně, ale taky třeba v Paříži, v Kolíně nad Rýnem, v Bruselu, Utrechtu, Kodani, Stockholmu, Oslu, v Berlíně, ve Varšavě a tak dále, tak dále. Zatím nebyly oznámeny koncerty paradoxně na Slovensku a v České republice, ale to si myslím, že na závěr určitě se ještě tyhle zprávy a informace objeví. No a jak říkám, asi máme možnost vidět v přímém přenosu online, jak se říká, zrod nové hvězdy evropského, ne-li dokonce světového charakteru. Takže no, klobouk dolů, blahopřejeme k tomu úspěchu, jen ať to vydrží, ať to takhle jde dál. A kdyby náhodou ty klubíky byly malý a hledala v Česku někoho, kdo by udělal koncert třeba v O2 aréně, myslím, že bychom o někom věděli.

Posloucháte Evropu 2, posloucháte hitparádu Music Chart, za chvilinku slibovaná 16. Lorraine, potom taky Dermot Kennedy, už tady Yuka na 15. místě. Teď ale mám něco, co trošičku můžu uvést slovy jedné známé české, slavné české písně. Jednou je líp, jednou je hůř, tak k tomu druhému musím zmínit zprávu, která je smutná a která přišla ve čtvrtek 27. srpna, že odešel moderátor a taky DJ, hudebník Luděk Hrzal, jeden z bývalých hlasů Evropy 2. A řekl bych, jeden z těch, co opravdu patřil k té původní generaci moderátorů Evropy 2. Jeden z těch, co prostě na Evropě 2 byl někdy už v 90. letech, myslím, že úplně od prapočátku. Takže vlastně jeden z těch, co v nás mladších taky vytvořil vztah k téhleté naší teď už společné značce. Já si jako dětský posluchač vybavuju hlavně pořad Sexíček Live. Ano, jako dítě, no, prostě byla jiná doba. Vlastně z dnešního pohledu neskutečná záležitost byl Sexíček Live. V éteru se opravdu děly šílenosti, respektive děly se ve studiu hlavně, ale v éteru to člověk taky vnímal i jako to dítě, nebo možná násobně více ještě. A Luděk Hrzal teda, co si tak pamatuju, tak se toho nebál a jak říkám, opravdu patří mezi ty prapůvodní bardy Evropy 2 a teď v 60 letech bohužel podlehl vážné nemoci, takže asi cokoliv říkat dál by bylo navíc, tak jenom díky za všechno. Luděk Hrzal, jeden z těch, co taky pomáhal k tomu, že my nejsme normální rádio, že jsme Evropa 2.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a nejen Dermot Kennedy, 15. teď, ale ještě se vrátím ke zpěvačce Adele. Píše mi zase šéf Jirka, že už je teda venku termín pražského koncertu, dokonce evropské turné Adele začne právě v Praze ve Fóru Karlín 11. ledna 2027. Tak všechno víme, Jirko, díky. My tě nemít, hele, co bychom tady dělali? Oh,

0: ago on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Kdyby v hitparádě Music Chart na Evropě 2 nebyl prvek zvaný Future Hit, tak by teď před námi byly dvě novinky, ale protože tady Future Hit máme, tak jsou to novinky dokonce tři. Ty dvě, tak jsou normálně už v žebříčku od minulé, 14. místo Mark Dan a Raymond a potom na místě 13. Dany, všechno novinky z minulého týdne. Teď ale novinka, která mezi těmi soutěžními bude až za týden, teď je tady zatím bez potřeby vašich hlasů od Giant Rooks, od téhle oblíbené indie rockové kapely z Německa, která se vrací s novým intimním a zároveň euforickým trackem s názvem Slow Dance for a Minute. Je to píseň o touze udržet jediný okamžik navždy, i když víte, že je to nereálné. Milujeme tu energii a těšíme se, až vám single zahrajeme živě, říkají právě pánové členové kapely Giant Rooks. Němci, ponořit se tím pádem můžeme do této písně, která už vlastně jsme si to řekli, co zkoumá, o co se snaží, že chce, abychom se dokázali dostat do přítomnosti a plnými důšky si vychutnat blízkost ve světě, který se nikdy nepřestává točit. Single každopádně bude na albu, které vyjde už brzy, a to 16. října, a my samozřejmě to budeme sledovat. Nicméně už teď nabízíme tuhletu novou věc tohodle nového alba od Giant Rooks.
2: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: Za chvíli je v hitparádě Music Chart na Evropě 2 bere na 12. místě a taky naposledy po 7 týdnech. Na rozdíl od 11. Normy Jean Martin, která je tady teprve poprvé v žebříčku s novinkou z minula, takže dá se říct, že vlastně odchod střídá příchod do top 20, kterou, jak už tady mnohokrát zaznělo, tvoříte vy hlasováním na Evropa2.cz a to vždycky mezi čtvrteční 20. hodinou a následujícím úterním polednem. Každý den můžete hlasovat jednou z jedné IP adresy a vždycky dvakrát týdně si potom vychutnat vždycky ve čtvrtek a v neděli mezi 18. a 20. To, jak to dopadlo a hlavně ten pocit, že jste se podíleli na tom, jaké jsou právě výsledky tohohle našeho hudebního klání. Prostě i tady platí, že bez vás by to nešlo. Tak koukněte a klikněte na Evropa2.cz a hlasujte.
1: Music Chart.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Že to dneska je 33. vydání roku 2026 hitparády Music Chart na Evropě 2, už jsme si řekli, tak ještě vám dlužím informaci o tom, že to je 696. celkově. Blížíme se k docela pěknému jubileu. 700, ještě nějaké 3-4 díly a bude to tady. Tak, ale teď se pojďme věnovat tomu vydání dnešnímu, zatím té polovině, kterou už jsme si tady společně odhalili. 20. místo Martin Garrix a Chiren, místo 19. Miles Smith, na 18. pozici Mirai, kam spadli ze 7. minulého, Luis Capaldi 17., Lorraine 16., Dermot Kennedy 15., na 14. pozici pak novinka z minula od dvojice Markdan a Raymond, novinka potom i na 13. od Dany, Bere se s námi loučil na 12. místě a ještě novinka jedna z minulého vydání od Normy Jean Martin na místě 11. Uzavřela tu první hodinu předtím, než otevřeme hodinu druhou. Už jsme to teda trošku udělali, ale tohle zatím je fakt jenom přehled toho, co už bylo. Taky novinky byly dvě ze 4 soutěžních, novinka číslo 1 Illinium Ellie Goulden, novinka číslo 2 Jazzy a Chris Lorenzo. Tak pojďme ty novinky teď doplnit celou tu nabídku, a to novinkou číslo 3. Takže tady jsou Riep a Nathan Nicholson.

Novinka číslo 3 v hitparádě Music Chart na Evropě 2 a máme za sebou tím pádem novou věc od Fadila El Goula, což je civilní jméno muzikanta, kterého všem známe jako Rieba. Rieb neboli Fadil El Goul, to jméno je samozřejmě dáno tím, že on má marocké kořeny, nizozemsko-marocký DJ, dneska hudební producent, který 6 měsíců všechny napínal a teď konečně tady má nové album s názvem Dream Inside Dream a představil tak světu svůj zatím prý nejosobnější projekt a je to prý velký milník té jeho už, řekl bych, velmi úspěšné kariéře, protože když se tak zamyslím, kolik jsme tady toho od něj měli od Rieba, tak už toho není úplně málo. Titulní stejnojmenný single, tak by nás prý měl unášet hudební krajinou, kterou oblíbený hitmaker svou tvorbu nakreslil s vokály zpěváka Natena Nicholsona, kterého zase můžeme znát ze songu Franka Walkera What Love Feels Like. Takže kompletní informace k novince číslo 3 vyřešeno, no a pojďme ještě na jednu. To a ta poslední, čtvrtá soutěžní, tak bývá často domácí, platí to i dneska. Tak jméno Pauli Garant, myslím si, že všeobecně známé je. No a k němu jméno možná pro někoho nové, Slávek Fam.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2. Teď možná by bylo logičtější bavit se o tom jméně, které třeba ještě není tak profláklé jako jméno druhé. Myslím, ta dvě jména, co jsou podepsána pod novinkou dnešní soutěžní číslo 4. Ale paradoxně ten Pauly Garrant stejně bude v hlavní roli, ten známější v uvozovkách, protože oslavil 20 let na scéně, a to stylově vyprodaným koncertem ve Fóru Karlín. A zároveň oznámil vznik platformy pro talentované umělce, a to nejenom z audiovizuálního světa, a chce na své vlastní značce dát právě prostor mladým tvůrcům z různých oblastí, z různých žánrů, hudba, fotografie, grafický design i film. A ostrý start té jeho značky tak přeznamenala aktivita na sociálních sítích, přičemž teda cílem bylo vybrat interpreta, se kterým Pauly Garrant natočí nějaký single. A jdeme k tomu druhému jménu, které si myslím, že teď bude určitě ve spolupráci s Pauly Garrantem rezonovat. Vítězem totiž tohodle klání se stal česko-vietnamský zpěvák s poetickým jménem Slávek Pham. Takže pánové takhle to dali dohromady, myslím si, že to není špatné se takhle v úvozovkách na někoho namotat, na někoho, komu už se daří, kdo už je známý, to už potom ta kariéra, pokud to člověk vysloveně nepohnojí, tak už jde většinou taky nahoru. Tak budeme Slávkovi držet palce, třeba i hlasy tady u nás v Hitparádě na Evropě 2 mu k cestě vzhůru pomůžou. Slávek Pham, Pauly Garrant, novinka číslo 4. Nicméně nás po novinkách už pochopitelně zajímá top 10. Už jsme v té lepší polovině našeho žebříčku, takže rovnou říkám jména. Užel, Imel Angel a Ultranaté, to je dneska 10. místo. Evropa 2 Music Chart.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. Já jsem teď úplně ztratil pojem o tom, co už jsem vám řekl a co ne. Mám podezření, že nezaznělo, že na 10. místě Užel, Imel Angel a Ultra Naté se stali postupem tohoto týdne uplynulého. A sice z 16. na 10. místo se jim povedlo poskočit, takže zasloužený šplh týdne. Jestli jsem to neřekl, tak dodatečně si myslím, že to takhle stačí. Jinak tohle teď na 9. místě byla skvělá věc od takové možná nezvyklé sestavy dohromady Alesso a Pendulum. Za chvilinku Cat's Eye, o těch už jsme mluvili, o téhle holčičí kapele. Dneska byla řeč, že se objevili ve stejné soutěži jako zpěvačka Adele, která se začíná dařit na světovém poli, tak Cat's Eye za chvilinku na 8. místě po kratičké pauze. No a potom všem ještě, na to se vždycky velmi těším a vím, že spousta z vás taky, hudební zpátečka, která nás dnes zavede do závěru srpna roku 2024. Takže to je vlastně doba, kterou bychom ještě měli mít poměrně v čerstvé paměti, ale třeba se budete divit, co tehdy bodovalo u nás na Evropě 2, tak vydržte.
1: Evropa 2, Evropa 2, maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: No tak pojď zapel.
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Hudební zpátečka v hitparádě Music Chart na Evropě 2 vždycky zazní mezi 8. a 7. místem. To 8. už jsme slyšeli, to byly Kecáji, za chvilinku na místě 7. Sombr. Teď ale pojďme teda trošku zavzpomínat, trošku si pocestovat v čase do roku 2024, do závěru prázdnin, do 29. srpna úplně přesně. A začneme s ukázkou tehdy 18. místa. Tam byly tehdy Sophie and the Giants.

Toto bylo 18. místo před 2 lety. No a můžeme si rovnou připomenout i místo 14., na kterém byla taky taneční záležitost Purple Disco Machine a Aziz.

5. srpna 2024 první pozice. Vzpomenete si Angry Beats, Wylow a další, spousta jich byla, takhle to znělo. Evropa 2 Music Chart.

0: Žádná jiná z novinek z minulého vydání hitparády Music Chart na Evropě 2 se nedostala výše než ta, kterou teď jsme slyšeli na šestém místě. Robin Schulz a Verbs, tak jsou ti, co jí mají na svém kontě. A my jdeme ne na páté místo, jak by možná někdo čekal, a na Evu Farnou, ale ještě taky na Future Hit a tím pádem na jednu z nejočekávanějších hudebních spoluprací poslední doby. Musím říct, že mám teď radost, že mám na to trošku víc času, trošku tady dát pojednání o tom, co nás čeká. Někdy to vychází tak, ta stopáž hitparády, že v druhé hodině to musím hodně hnát. Máme na to vždycky půl minutky, ale teď prostě čas trošku vybil a to jsem rád, protože tohle, přátelé, co je před námi, tak je spojení Martina Garrixe, tohle nizozemského slavného DJ a producenta. A teď poslouchejte s kým, s legendární irskou kapelou U2 a je to venku. To je podle mě opravdu fascinující kolaborace. Její skladba se jmenuje Fireflies a je to opravdu, jak asi očekáváme všichni, propojení emotivního roku s moderní festivalovou elektronikou. Fanoušci měli možnost si tuhle novou věc od Martina Garrixe poslechnout při jeho vystoupení na Tomorrowlandu, kdy se na pódiu nečekaně objevil kytarista The Edge. No a právě v tenhle ten moment tak se to stalo úplně virálním. Tady ta chvíle tak obletila sociální sítě. Fireflies staví na charakteristickém vokálu Bonovoxe, kytarových linkách U2 a typické melodické produkci Martina Garrixe. S tím, že navíc ještě ta spolupráce jejich, ač mě přijde naprosto přelomová, tak vlastně není první, protože už mají za sebou práci na hymně pro evropský fotbalový šampionát UEFA Euro 2020. Možná si vzpomenete skladba We Are The People. Takže vlastně už po druhé Martin Garrix a U2 a druhý dnešní Future Hit.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle bylo čtvrté místo v podání Sarah C. a Martina Haricha. No a než teda předáme první, samozřejmě bronzovou, pomyslnou medaili za třetí pozici a pak taky stříbrnou a pochopitelně i tu zlatou, tak se ještě podíváme do zahraničí, do blízkého ovšem, a to do Polska, kde je rádio SK. Pochopitelně i rádio SK v Polsku má svoji hitparádu a tam teď figuruje v ní i Alex Warren, a to na 18. pozici s novinkou Passenger. On těch novinek Alex Warren má víc, protože vydává právě teď na konci srpna druhé album desku Wild Child, no a právě energický letní single Passenger tak je tím titulním a navazuje prý na úspěšný debut z roku 2025, věnuje se otevřeně tématům ztráty, uzdravení a vzpomíná na svého tatínka. První album prý odráželo mysl zlomeného člověka, toto představuje muže, který se snaží uzdravit, říká Alex Warren, který ještě navíc momentálně koncertuje v rámci svého světového turné, které je potřeba poznamenat, že je vyprodané. Takže kvalitní materiál tady nabízíme zvenku.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje?

Nemám představu o tom, kolik je těch opravdu nejvěrnějších posluchačů hitparády Music Chart na Evropě 2, to znamená těch, co poslouchají od začátku do konce. Kdyby jo, tak už se teď posloucháme 2 hodiny. A já jsem teda v úvodu hitparády říkal, že po té delší době, co jsem tady nebyl, že jste mi dost chyběli. A teď po těch 2 hodinách, kdy jsem si zase hitparádu spolu s vámi dal, tak můžu říct, že opravdu i ten žebříček mi chyběl a celkově ta atmosféra naší Music Chart. Tak doufám, že to máte taky tak, že jste si spolu se mnou užili 33. vydání roku 2026, nebo taky 696. celkově, historicky. A pojďme si ho ještě rychle zrekapitulovat, než zazní, než se ozve i s fanfárou první pozice. Tak začnu těmi, co mají ne fanfáru, ale spíš takovou tu skladbu na rozloučenou. A to jsou ti, co vypadli po 7 týdnech, Krištof a Dominik Aladža, po 7 týdnech maximálních, po 3 týdnech, tak Alok, Jennifer Lopez nás opustili, po 2 týdnech Justin Bieber, no tak to teda, jak tady pořád vás chválím za výsledky, to jste mě trošku zklamali, ale tak stane se, no. No a po 1 týdnu The Kid Laroi, všichni pryč. Dnešní novinky, které naopak míří dovnitř, novinka číslo 1 Illinium Ellie Goulding, novinka číslo 2 Jazzy a Chris Lorenzo, novinka číslo 3 Rayep a Nathan Nicholson a novinka číslo 4 Slávek Fam a Paulie Garant. Nadívám se, kolik písní vypadne dneska z top 20. Když máme 4 soutěžní novinky, tak 3 vypadnou, takže ty některé 3 z těch 4 tak mají jistý postup, ale samozřejmě může se to tak promíchat díky vašim hlasům, že zrovna třeba nepostoupí nějaká ta vaše favoritní, takže určitě i novinkám dávejte hlasy. Stejně jako těm, co už jsou v top 20. Martin Garrix a Ed Sheeran na 20. místě, Miles Smith 19. Mirai jsou 18. pro dnešek, spadli tam ze 7. místa 5. týdne, Luis Capaldi 17. Lauryn pak 16. Na 15. pozici Dermot Kennedy. Novinka z minula od dvojice Mark Dan Raymond na místě 14. I novinka od Dany je tady na místě 13. Bere se rozloučil po 7 týdnech na 12. A další novinka pak úspěšná Norma Jean Martin místo 11. Šplh týdne je pak na místě 10. Z 16. na 10. poskočili Užel, Emil, Angel a Ultranate. Alesso, Pendulum dohromady na 9. místě. Kecaj na místě 8. Sombr, to už je 7. Nejúspěšnější novinka Robin Schulz a Barbs, s tím se povedla a jsou s ní dnes 6. tady u nás. Eva Farná pak na 5. místě, Sarah C. a Martin Harich na místě 4. Potom loučení po 7 týdnech na 3. a 2. místě, na tom 3. David River, Anika Iris pak 2. taky se loučí po 7 týdnech. No a jak jsem říkal, že bude nějaké zlaté první místo, že to bude s vyhlášením, s fanfárou, s korunovací, tak ano, pro kapelu Post It. Zase, to už se nám tady opakuje, po několikáté postici drží neochvějně to první místo, respektive vy je tam držíte hlasováním na Europa2.cz a já to nechávám na vás. To, jak jsem říkal s Justinem Bieberem, že jste mě zklamali, samozřejmě to byla velká nadsázka. Nikdy mě nemůžete zklamat, já jsem rád za to, že posloucháte, že hlasujete na Europa2.cz a že tohle všechno bude platit i pro ten následující čas. To znamená, za týden se u hitparády zase uslyšíme, do té doby hlasujte, do té doby se mějte nádherně, hezky prožijte ten vstup do školního roku pomalu začínajícího. Nemějte z toho nějaké velké trauma, protože my na Evropě 2 vás dokážeme dostat do pohody v jakémkoliv čase. Tak užívejte, mějte se krásně a zatím pa. Evropa 2 Music Chart.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.

Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: že tyto chyby občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Dívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pocem ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

že zalehl chlad, po zemi táhne se lezavá zima. Je šedivé, si chravo, údolí tiše zalehl chlad,

0: ago on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: muzyka. Markdan a Raymond. Markdan a Raymond. Europa 2. Maximum nový muziky. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.